hlavně někam, nevzpomínám, spěchám. To je totiž lejna alfa a omega. Proč ne? A proč se ptáš mě? Napiš dopis svýmu životu. Není to peříško a hospodinka zase jedna.

Tady není na plat nic, natož nějaký verbální atentát. Ovšem mi o úplnku na měsíc svůj rap vyjeme tak. Je to dlouhá cesta bez zastavení, půlnoční běh na spožděnej expres, z pleces, jestli ti mý kroky přijdou dezorientovaný, páč je to vesměs pouhý zdání. Je to furt jenom hip-hop a moje rostodivný myšlení.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Overmono. After the rain.

stabilized itself, acted like a dark.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na For Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na For Kids a pro inspiraci do vašeho domova na For Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: 7:01, první dnešní zprávy jsou tady. 150 let od narození Tomáše Bati zažívá značka nesoucí jeho jméno zásadní přelom. Společnost Baťa oficiálně oznámila, že v průběhu příštího roku uzavře svůj závod v Dolním Němčí na Slovácku. A nejde jen o moravský region. Tímto krokem firma po dlouhých desetiletích definitivně ukončuje výrobu klasické obuvi v celé Evropě. Rakouská policie už několik dnů snaží se vyřešit případ vrtulníku ukradeného z malého letiště Mantendorfu v salzburském regionu Langau. Sutroj Robinson R44, který provozuje firma bývalého skokana na lyžích Tomase Morgensterna, byl naposledy lokalizován v pondělí časně ráno nad chorvatským ostrovem Pag. Útočník Cristiano Ronaldo měl zažít čtvrteční utkání fotbalové ligy národů v Dánsku opět mezi náhradníky. Na tiskové konferenci to řekl trenér portugalské reprezentace Jorge Jesus a dodal, že mezi ním a hvězdným kanonýrem není žádný spor. Pár desítek minut na to přišel zvrat a Ronaldo podle médií národní tým opustil. Stejně jako včera, teplo a místy větrno. Bude jasno, až spíš polojasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné čtvrteční ráno, obzvláště Igorům, kteří dnes slaví svátek, máme 1. října.
1: Co s tím jako?
2: No, že už se teď dostáváme do té poslední čtvrtiny. No. A to znamená, že už se blíží prosinec. No. A to je období dárečků.
1: Jo, takhle. No jo. Co, takže už se těším, až mě nějaký koupíš. No tohle jsi to úplně nemyslel, já vím.
2: No, já ti určitě nějaký koupím.
1: Ne, vůbec,
2: ale
1: já žádný dárky
2: nestojím. Ale samozřejmě, jak si hlavně nestojím. Pro sebe dárečky.
1: Jo, tak to jo. Já totiž neumím jako přijímat dárky.
2: Ne?
1: Ne.
2: Jsem si nevšimla. No. Vždycky se celý rozzáříš, lehce se ti lesknou oči.
1: Jo, to jo, ale...
2: To zase zdat ani nezaznamenil.
1: Protože já jsem to ale jako opravdu tentokrát nečekal. Já jsem to nechtěl a stejně nějaký dárky přišly.
2: Stejně dárky přišly. No to nevadí, ale to je ještě všechno daleko. Teprve je 1. října. Jo. Z muziky vidím Miley nebo taky Red Hoty. Krásné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Voice Persuades. To je muzika, která nám tady hraje 11 minut po 7 hodině. Krásné čtvrteční ráno, ještě jednou vám přeje Vašek a Babu. Vašku, koukám tady na žebříček indexu Prosperity, který porovnává 49 ukazatelů v 7 oblastech, ekonomiku, vzdělávání, dostupnost, péče, prostředí pro život, volný čas a tak dále. A máme tady nový žebříček toho, kde se nejlépe žije v Česku.
1: Jo, v Česku.
0: Mm-hmm. V Česku. Mm-hmm. Já tady koukám. Máme to tady od 9, kde je Praha.
1: Na 9. místě je Praha.
0: Až na 9. místě je Praha. Mm-hmm. Na 8. místě je Zlín. 7. šťastnou sedmičku má Rožnov pod Radhoštěm. 6. Nové Město nad Metují. 5. Jilemnice. Bramborová je Olomouc. Žamberk, tam jsem v životě nebyla v Žamberku, vůbec
1: nevím.
0: Já jo,
1: několikrát
0: vím. Luhačovice jsou na 2.
1: A první místo?
0: Turnov.
1: Turnov.
0: Myslím si, že ještě udělat takhle. Turnov.
1: Ano, neplete si Turnov s Trutnovem, jo? Nebo Trutnov s Turnovem. Protože to neplatí. Turnov to je tam, jak jsou ty skály. Trutnov, ten je pod tou Sněžkou, přes který jezdíte, když jedete do Pece pod Sněžkou a dál. Takže Turnov.
0: Tak počkej, tak ještě jednou. Turnov, dobrý. Turnov.
1: Protože tak to teda Jindřich Šídlo si myslím, jako je spokojený, protože on odtamtud pochází. Ale myslím, že je spokojený i v té 9. Praze.
0: A myslíš si, že to nějak zohlednili?

0: hned vedle mého rodného Vrchlabí a musím říct, že Jilemnice jako v pohodě. Jako já s tím jako docela souhlasím, takže gratulky.
1: Takže gratulky, no a pokud nás posloucháte i tam, tak vám přejeme o to hezčí ráno, že žijete v takto krásných městech. Mějte se, Bájo, a hraju vám k tomu Red Hoti.

0: Tohle je Fisher, australský DJ, který touhle s tou skladbou otevíral svoje sety při letošní sezóně na Ibize. S Florence Arman, What a Life na Express FM. Budeme pokračovat za malou chvíli s další hudbou Milky Chance, Kenya Grace a nebo taky D.O.D. So Much In Love.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijeďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci
5: Express FM.

0: Tohle jsou Milky Chance. A když ty si otevřela dnešní ráno statistikou a průzkumem, tak já odpovídám ještě dalším průzkumem.
1: OK.
0: Totiž zjistilo se, takhle, ne, potvrdilo se.
1: Potvrdilo se potvrdilo dokonce, pozor, se. Takže nejdřív se to zjistilo a pak se to i potvrdilo.
0: Všichni vědí, že ve dvou se to lépe táhne.
1: Mm-hmm.
0: Ale čeho se to týká, tak to je jídla. Totiž, když chodíš na jídlo s někým, koho máš ráda, neskuli miluješ,
1: ano,
0: tak to prý s tělem udělá jako opravdové divy u jídla. Že lidé, když společně jí, tak v podstatě jako více jako prožívají to jídlo a ty cukry, které jsou v tom jídle, tak se rychleji nakonec spalujou.
1: Aha.
0: Takže je to vlastně takový jako zdravější.
1: Takže když chceš hubnout, tak ideálně musíš jíst ve dvou.
0: Ano, jíst
1: ne
0: ve dvou.
1: Ne za dva.
0: Ne za dva,
1: tam
0: ale ve dvou.
1: Tam se to plete často.
0: Ale já si to přesně, já si to vybavuju, když jsem ještě chodil na rande, dneska už jako nechodím, že jo, protože už jako chodím na romantický jako večeře, ale ne jako na to, že jo, na rande.
1: Jasně.
0: Když prostě jdeš na to rande, tak se samozřejmě nechceš před tou nocí nebo před tím večerem nažerat, abys potom seděla nebo ležela pod tou peřinou a říká, jak se takový to obvyklý, jako hlavně si neprdnout. A tohle to všechno prostě se odvíjí. Takže já si myslím, že i v tom jídle, na tom rande, se člověk víc hlídá, aby potom jako neměl tyhle ty průvodní jevy. A tudíž se vlastně jako šetří a tudíž tedy vlastně je to pro tebe lepší a přínosnější.
1: Já myslela, to že to právě prdech, platí, jako protože když už seš v takový té fázi, že chodíte i na ty večeře, že už jako neříkáte tomu rande, už seš jako v dlouhodobém vztahu, já myslela, že tam to taky pořád ještě funguje.
0: Jo, jasně, ale tak jako, když
1: takhle,
0: máš...
1: Takhle, jestli si prdneš, už tolik neřešíš, že jo, to je jasný.
0: Ano. To už stačí jenom.
1: A nebo si oba dva řeknete... Tak jdem spinkat.
0: Otočíte se prdelema k sobě.
1: No.
0: A dobrou.
1: Aspoň se to zahřívá. Dobrou.

0: Tohle jsou Editors, The Rush. Čas hodin 7 hodin a 34 minuty. Pojďme to omrknout, jak to vypadá na těch silnicích, upřímně nic moc. Jedna dopravní nehoda je na D10, 41. kilometr ve směru na Prahu. Další komplikace je od vlastně Mladé Boleslavy ve směru na Nymburk. Tam si dejte pozor, je tam osobák ve stromě. Komplikace jsou i v Kladně, v Americké ulici, kde jsou dvě osobáky v sobě a ještě toho samozřejmě bude mnohem víc. I tak jezděte opatrně.
1: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Tohle je Adéla, která je společně s Taylor Swift v současnosti nejvýše umístěnými solovými umělkyněmi v top 10 Global Spotify. No, byste věděli, o jak velkou hitmakerku, bych řekl, hitmakerku může být, v podstatě jako jde. Adéla Ain't in LA, za malou chvíli 1975, The City.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Tak zdroj blízký tomu hlavnímu zdroji. Zatím teda ještě stále nepotvrzeně, ale jedna z takových informací, které si myslím včera hodně vyhřily vody, bylo, že pravděpodobně...
1: Teď už mluvíš půl minuty téměř.
0: Skončíme.
1: A ještě si nic neřekla, ale to nevadí.
0: S Eurovizí.
1: Jo.
0: Já jsem to tady včera jako my jsme se tady o tom bavili zatím jenom off-air. První, kde já jsem to viděla, bylo na aktuálně.cz, kde vyšel velký článek o tom, na čem všem by měla Česká televize šetřit. Mm-hmm. A je tam třeba, že se zruší noční zpravodajství, mělo by se šetření dotknout některých dětských pořadů, na co jsem viděla reakce třeba i některých známých českých hereček, herců, ne jako, že oni v tom hráli, ale že mají pocit, že to je kvalitní obsah i pro jejich děti, který na to prostě koukají. Samozřejmě klasicky takový ty jako na stopě, newsroom a věci, který si myslím, na kterých by se šetřit nemělo, ale tak dobře, tak pojďme šetřit. No a jedna z těch věcí, na které se zřejmě bude šetřit, ČT to ještě nepotvrdila, ve všech článcích je vždycky požádali jsme o vyjádření a tak dále. Včera já jsem viděla samozřejmě obrovské množství už zahraničních článků na téma Česko končí s Eurovizí, není to potvrzeno, ale pravděpodobně. Tak si myslím, že i když se to ještě nepotvrdilo, vzhledem k tomu, že to byla zpráva, která asi nejvíce rezonovala, tak jsou teď v podstatě jenom dvě možnosti. Buď začne mít Česká televize pocit, že hele, on je o tu Eurovizi docela zájem, tak pojďme to ještě nějak udělat. A nebo se to už jenom potvrdí a s Eurovizí bude ende šluse.
1: No, mě by zajímaly vlastně čísla, jak se na to u nás koukalo, jestli to bylo skutečně pro nás zajímavý nebo ne. Protože já mám ten dojem, buď to jste v tom táboru, že to chcete vidět, a nebo jste v tom táboru, že to vlastně ani nechcete vidět, ale potom posléze tady nazbíráte nějaký informace a to, na koho se nejvíc ukáže, tak si nakonec tady prohlídnete ten jeho pěvecký výkon. Sám osobně tady jsem spíš jako by v té druhé kategorii, že mě to až tak úplně jako nebere. Ale takhle, nevím, kolik to stojí tu Českou televizi, to, že to musí odvysílat. Jo? Protože já si myslím, že ty práva asi tak OK, někdo to zaplatil, někdo do toho nasypal ty kačky, aby se to vůbec jako odehrálo. A pak už to jenom přenést, to, že ti to někdo pošle, tak už je asi jednodušší. Pošleš tam nějaký oborce, který to tam potom jako udělá nějaký rozhovory s tou Českou jako stájí, někdo to musí překládat simultánně rovnou vlastně do toho vysílání, tak možná, já bych třeba ušetřil na tom překladateli.
0: Že bychom na to koukali jenom, jako
1: jenom
0: v původním znění. AI titulky by se tam udělali.
1: Přesně tak, už tam můžeš udělat normálně AI titulky a bylo by to vlastně úplně nejjednodušší, jak by to šlo.
0: A máš ještě nějaký nápad, jak by se na tom dalo ušetřit? Taky to řekneme si, chceme zachránit Eurovizi
1: ano.
0: Z nějakého důvodu.
1: Ano.
0: Těch důvodů může být X. Tak nače, takže překladatele už jsme zrušili. Zrovna včera byl den překladatel. Hrozby AI a my tady. No, takže zrušit.
1: A dát to AI titulky.
0: To lidi to zvládnou. Kdo chce na to koukat, tak musí prostě umět anglicky.
1: No, tak ale já si myslím, že to je takový jako první krok, jak to nějak jako zlevnit. Já nevím, kolik stojí ten přenos.
0: Já vůbec netuším, jak se jako pohybují
1: Technicky to bude prostě jako minimální záležitost.
0: Co to je za částky? Já si myslím, že co se týká sledování Eurovize, tak podle mě u nás vždycky záleží na tom, koho tam posíláme. Že když máš pocit, že to bude dobrý, že si říkáš, hele, to je dobrý song, to je dobrý člověk, něco se tam děje, nějaká action, tak na to lidi koukají. Když to tam posíláme takový ty... Jo, zase je ta Eurovize, ale jako nic, to nemáme šanci.
1: Pro spoustu lidí se tam posílá takový divno lidi, který nikdo neznal.
0: A tak, jo, no.
1: Z jejich pohledu teda.
0: Takhle, ono samozřejmě jako celá ta Eurovize taky za posledních 5 let podle mě jako sklouzla do bizáru jako celkově. Mm-hmm. Takže buď na to jako koukáš jako spíš i s takovým tím, že jsi zvědavej na takový ty crazy kapely nebo některý ty crazy umělce. No, hele, jo. Nevím, ale když se to zruší, tak mě to asi nějak bolet nebude. Jenom je to jedna z takových těch informací, která zkrátka včera rezonovala a bylo vidět, že to lidi zaujalo hodně. Že už si tak nějak zvykli, že na té Eurovizi zase jsme. Mhm.
1: Tak, jaké přijde nakonec vysvětlení, jak se z toho bude vybruslovat? Tak to se samozřejmě dozvíme, až někdo konečně kápne božskou. Poprosíme Hynka Chudárka, šéfa České televize, aby to prostě nějak objasnil, jak se tomu tedy Česká televize bude stavět. Před námi je Ash, Stop the Wedding.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 25 miliard korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Poprava Christy Pike v smrtící injekcích se nezdařila, že ne je naživu. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomní v oddělené místnosti, uvedli, že jí byly dožil aplikovány dvě dávky pentobarbitul a talu. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že byla převezena do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Vstup do nové sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. Počasí bude stejné jako včera, teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno a teploty ještě o stupínek vyšší, až 25 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné, dobré ráno. Už máme čtvrtek, pěkně nám to letí.
1: No.
3: Já už se těším, páč, já taky v neděli odletím.
1: No jo, ty poletíš do teplých krajin, odtáhneš.
3: Ano, já odtáhnu, ale nebojte se, potom zase přitáhnu. Každopádně mám tady dalšího člověka, Vašku, který se rozhodl prodat, tedy tentokrát část zatím svého hudebního katalogu, aby si přivydělal, tak se můžeme podívat, kdo teďko bude jako cashovat. Mm-hmm. No a protože se konečně, nebo teda někteří mají pocit konečně, vrací zase taková ta klasická Victoria's Secret Shows a dílky, kde budou štíhlé modelky, ne, takový ty, proč tam strkáte ty oplácený, nikdo se na to nechce koukat, tak samozřejmě součástí jsou vždycky i nějaká živá vystoupení. A už víme, kdo tam bude. Už víme, kdo tam bude.
1: A to nás zajímá.
3: To nás zajímá. Podíváme se na to.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Dění tý a 33 desítka, 8 hodin a 8 minut, tolik už uběhlo z 1. října roku 2026. Tak pojďme se podívat na tu, na ty Victoria's Secret.
1: Ano.
0: No, to se podíváme později, ale pojďme se podívat na to, kdo tam bude úplně
1: kdo
0: tomu nejvíc.
1: Kdo tam bude vystupovat, přesně tak. Tahle ta značka si prošla takovým hodně těžkým obdobím, nevěděli malinko, co se sebou, protože oni nejdřív strašně dlouho nechtěli různý plus size modelky a tak dále. Jiný značky samozřejmě v tom už frčili, lidi jim to vyčítali, říkali, hele, vy tohleto. Oni měli takovýho ředitele, který říkal, prosím vás, my žádný tady tlustošky prostě v našem prádle nechceme, dejte mi pokoj. Potom ho odvolali, on tam měl i další ještě nějaký jako problémy. Potom byli chvilku takový, jakože jo, i plus size a tohleto. Jenže lidem se začalo jako podle mě potom stýskat po těch klasických andílkách i po té klasické přehlídce, takže mám pocit, že loni to vrátili po několika letech, jsme zase zpátky, takže pokud tohle to byla třeba věc, která vás bavila, nejenom, že je na to hezký pokoukání, ale jako, že to je i nějaký zážitek,
0: že estetický.
1: Můžete... Estetický.
0: Estetický, pojďme říct, že estetický.
1: Estetický, hodně estetický, tak ale vždycky to je poslední roky taky i zážitek hudební, protože součástí, není to jenom tak, že se holky procházejí po mole, ale jsou tam právě i živý vystoupení. Tak letos vystoupí Megan Moroney, což vůbec nevím, kdo je. Ale potom jsou tady naše kamarádky Kecaj, který my pořád tak jako po očku sledujeme právě kvůli Adéle, tak vždycky tam, vzhledem k tomu, že tam je nějaký jako poměřování hitparád,
0: ano.
1: A komu se daří víc a jestli to bylo správný, že jako, že není v té skupině a dída, dída, tak ty tam budou. Potom tam bude Megan Thee Stallion, která samozřejmě je hodně sexy, co se týká spodního prádla, tak se v něm hodně vyzná, protože mám pocit, že velice často vychází ven pouze v něm.
0: Musím podívat, jak vypadá. Povídej dál.
1: No a potom je tam taky Tate McRae. Tate McRae má toho teď hodně. My už jsme se tady o tom bavili, že Tate McRae pravděpodobně týzuje svoji novou éru, takzvaně. Viděli jsme pár jejich živých vystoupení, kde se potom močí do takový jako zlatý barvy a takový má celkem, no, tak to je jedna z těch novinek.
0: Ne, že močí do té zlatý barvy, ona se namáčí.
1: Namáčí, jo, a co já jsem řekla, že močí
0: do zlatý... Že se močí do tý...
1: No, no, já myslím, že
0: v podstatě
1: ona
0: jako
1: se
0: bylo
1: močí.
0: Bylo to dobře, ale
1: jo?
0: Ale hnedka mě napadlo
1: aha,
0: něco.
1: Jo, ne, už... tak v pořádku, ale ne. Já jsem teda řekla, že... Já jsem to řekla dobře, nebo ne? Nebo jsem řekla, že močí do barvy?
0: Ne, řekla jsi to asi dobře.
1: Takhle, tak ještě dobře, tak prosím vás, Tate McRae na těch živých show nedělá žádný zlatý déš, na nikoho nemočí. Je tam taková kať se zlatou barvou, ona se do ní namočí, obalí se v té zlaté barvě a potom zase vyleze a zpívá dál, tak jenom to prosím vás, jo, aby to nebylo. Tak, to je v pořádku. A teď, pokud byste náhodou potřebovali nějaký feromony Tate McRae, tak ona teď taky týzuje svůj nový parfém. Jestli je tam samozřejmě i tady, jestli jsou tam nějaký zbytky její moči, prostě to jsou feromony, tak to nevíme. Každopádně 1. října dorazí teda její Ode Tate a pak už budeme čekat jenom na tu novou desku.
2: Moč je bohatá na feromony.
3: Cože?
2: Feromony, idioté. Ty ses neučil vědu. Jak jsem se tady teď pochcal, tak jsem uvolnil miliony feromonů. A to přitáhne pozornost samice.
0: Chápu.
1: Chápu, takže...
0: takže to močení a namáčení mělo svůj smysl.
1: Ano, no. Tak si dáme písničku.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni,

0: neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Superpowers. Tak jdeme na ten bulvárek, nebo na ten takový finanční bulvárek.
1: Finanční bulvárek.
0: Sia, co tam je nový? Ona prodává svůj katalog?
1: No ona už...
0: Nebo celý?
1: Údajně
0: celý
1: podle... Nebo ne, TMZ vyšlo s informací, že Sia prodala půlku svýho hudebního katalogu za velice slušných.
0: No.
1: Moment, to ještě jednou zkontroluju. 180 milionů dolarů.
0: Tolik to hodí?
1: Jo.
0: Od roku to 2010, proto, co vlastně zpívá.
1: Proto jsem to a taky to je šla ještě zkontrolovat, půlka. Jsem si říkala, Sia, jo, no, ano.
0: Takže si, jak se tady píše tady na TMZ, kouká...
1: Sia si může koupit celý nový chandelier.
0: Jo, spoustu může nových lustrů.
1: Ano, může si koupit několik nových lustrů, protože se loučí s polovinou svého hudebního katalogu 180 milionů.
0: Ale důvod je rozvod.
1: Jo, počkej, takže ona se loučí...
0: Ne.
1: S půlkou katalogu kvůli tomu, že on si bere půlku, nebo... No nebo on... ona prodává půlku, aby měla na rozvod.
0: Ne, tak ona dostane jako 165 milionů dolarů za písně, které napsala před svatbou s tím svým manželem, včetně hitu jako Chandelier, Titanium, anebo Cheap Thrills. Mm-hmm. A souhlasí, že se vzdá veškerých práv na tyto peníze, pokud mu Sia dá 1 milion dolarů. Takže on prostě chce jeden míč, jednu míčudu, s tím, že prostě už potom bude mít ona klid. A nechápu vůbec, proč to teda jako prodává kompletně. Nebo půlku toho.
1: Co to je za deal?
0: No, je to divný, viď?
1: To přijde zvláštní.
0: Tomu se říká rychlý prachy.
1: Aha, dobře. No tak hele, asi jí to někdo poradil. Předpokládám, že ten právník kontaktoval tu firmu, co to nakupuje, možná tam má nějaký...
0: To jsou Pop House, to jsou ti Švédové, kteří mají katalog, nebo ty, to vlastně patří jednomu nebo dvou členům ABBY, té mužské části, a oni vlastně skupují takhle tyhle katalogy.
1: Tak ta mužská část v tomhle tom byla vždycky chytřejší.
0: Rychlejší.
1: No, a uměla v tom líp chodit. No. Takhle, nebo jako chytřejší to z ní bylo. Ale zkrátka, jako, co se týká biznisu, tak holky v tom tak dobře chodit neuměly, jako ta mužská část. Takhle jsem to myslela. Každopádně tenhle ten deal mi přijde takhle. Proč to prodáváš, tak hele... 180 milionů je dobrý, protože i když dostaneš 150 nebo takového, ale že abys mu z toho dal jenom milion, to mi přijde teda zvláštní rozvod.
0: Hmm. To je ono. Ale oni tady ještě píšou, že tady ještě jedna taková drobnost, že Sia dostane dalších 15 milionů dolarů za písně, které natočila po svatbě. Mhm. Takže to se všechno týká toho, co se natočilo před svatbou, teď po svatbě. A podle dokumentů bude tento balíček odložen, uložen v úschově, aby se o něj bývalí manželé mohli po případě později pohádat, pokud se nedohodnou na rozdělení. Takže to ještě jako není asi úplně jako hotovo.
1: Mm-hmm. Což je ale zajímavý upozornění pro všechny, kteří se vezmou, předpokládám, bez předmanželské smlouvy a píší písně, abyste si na nich... Když tak nějak antidatovali.
0: Hele, žili spolu...
1: Počkej,
0: to ještě není, to není konec.
1: To není
0: oni
1: konec.
0: Oni spolu žili 3 roky.
1: No.
0: A po rozvodu, který byl, jako se uskutečnil nějak v roce 2025,
1: ano,
0: tak se nakonec tady dohodli, že Sia bude tomu svýmu manželovi platit výživné ve výši 42 500 dolarů měsíčně.
1: Ano. No, ale takhle třeba i Kelly Clarkson platí svýmu bývalýmu manželovi. By the way, myslím, její manažer, nebo jeho táta byl její manažer, tam to bylo takový nějaký, oni se seznámili přes tu manažerskou tu a ona mu taky platí doteďka, ale teda ještě větší randál. Vlastně on zemřel, pardon, já se omlouvám.
0: Tak já jsem dvakrát ex a odešel jsem jenom s igelitkou a tady ti chlapíci jsou normálně jako zajištění do konce svého života.
1: Chlapíci to udělali chytře, ono totiž konečně dochází i k ty mužské emancipaci v oblasti jako zlatokopectví a konečně se to vyrovnává.
0: Jo, no. Takže si gratulujeme tomuhle s tomu dílu.
1: A tohle teda napsala kdy? You've changed. Před rozvodem nebo až po tom rozvodu?
0: 2010, to bylo, myslím, před rozvodem.
1: To bylo před tím vším.

0: Rudimental a Jess Glynn na Expressu 8.35. Dopravní nehodu potkáte v Brně ve směru na Ostravu, konkrétně 194. kilometr D1, nákladňák a osobák. Příjezd do Prahy po D1, 6. kilometr, máme tam dopravní nehodu dvou osobáků. Pozor si dejte také v Děčíně v Teplické ulici, dopravní nehoda dvou osobních vozidel a připomínáme D10, 41. kilometr ve směru na Prahu, i tam se řeší dopravní nehoda.
1: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM. Nejhranější song na Express. Express FM.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Glass Animals na Express FM. Jak je dobré se dívat na filmy a dokumenty o létání? To se ukázalo při včerejší vlastně téměř tragédii, která se mohla stát, protože jsme včera mluvili o tom, že vlastně dva piloti se poprali. V podstatě to znělo na chvíli jako velká sranda, z toho byl teda jako nakonec tady ten útok při tom letu do Tel Avivu. Ale kdo zachránil vlastně ty cestující, tak to byl instalatér, takzvaně plumber, takže Super Mario. Jo, on má samozřejmě svoje jméno, Jenny Bajon, snad to říkám dobře, a on se naučil létat podle těch leteckých katastrof. Jak běží v televizi, taky občas na to koukám, kdy oni vyšetřují, když prostě nějaký letadlo se vyseká, samozřejmě tam jsou jako mrtví, bohužel.
1: Jasně.
0: Ale nakonec tady oni tam jsou ty inženýři, kteří zjišťují, co zatím stálo, pak to samozřejmě vylepšují i pro ty další letadla, aby se už jako tyhle ty tragédie nestávaly. A on jak na to koukal, tak vlastně se naučil řídit to letadlo a díky tomu vlastně mohli i přistát. Což je tady jako neuvěřitelný, co se jako stalo při tom včerejším letu.
1: Což jenom zase podle mě
0: no.
1: Ještě zvýrazní tu statistiku, kolik mužů si myslí, že by zvládlo přistát s letadlem, kdyby na to přišlo.
0: Jo. Hele, tak jako já jsem byl na simulátoru, a s Boeingem bych, ne, to by asi jako bych nepřistál samozřejmě, ale s nějakou pomocí, s nějakým naváděním bych možná s tím jako zvládnul aspoň to udržet ve vzduchu.
1: Kdyby ti takový to, jak se někdy ve filmech s tebou spojí z té věže a říkají ti, teď zatáhněte, zmáčkněte, vidíte takové tlačítko.
0: Vidíte to tlačítko, tam milion tlačítek.
1: Tam,
0: nevím.
1: Který?
0: Nevím dál.
1: Takový zelený bliká.
0: Jo.
1: Jenom nápis start.
0: Tady blikají všechny jenom červeně.
1: A vedle
0: červeně.
1: Je stop. Ano? Tak hlavně nemačkejte to start.
0: Je, já už jsem to zmáčknul. Aha. Tak já to, a jak to vypnu? No ne, jenom prostě mě přijde jako zajímavý, že tohle to jako se takhle můžeš naučit jenom z okoukávání z dokumentů letecké katastrofy.
1: Takže kdybych s tebou letěla v letadle a něco by se stalo a tam by se zeptali, není tady náhodou někdo pilot, tak by ses přihlásil a přistál bys?
0: Ne, já bych to jako takhle, kdyby jsme tam byli dva, tak já bych se asi přihlásil.
1: Tak a my tam. Kámen, nůžky, papír, teď.
0: To je takový jako...
1: No.
0: Není mezi vámi někdo lékař? Doktor? Ano. Já jsem doktor. Doktore, ty hrajou, co? Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 9 hodin, pojďme se podívat na to, co je nového. Senát téměř jednomyslně schválil vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčenlivosti trestného činu vraždy. Novelu nyní dostane k posouzení vláda a sněmovna, která v obdobné podrobnější návrhy koalice i opozice bude schvalovat zřejmě v říjnu. Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi. Mise se po dobu 12 let zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát. Na Sardinii dnes odstartuje italská rally, v níž se rozhodne o letošním mistru světa. Po zrušení listopadové saudské rally jde o poslední soutěž v seriálu, kterou vede Brit Elfyn Evans. Na druhého Samiho Pajariho z Finska má náskok 17 bodů a ve hře je ještě 35 bodů. Dnes bude teplo, místy i větrno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné čtvrteční ráno i takhle do třetice v 9 hodin. 3 minutky k tomu z muziky Bruno Mars, vidím taky White Lies, no a my jsme tady jenom dneska do 10. To jsem vás chtěla uklidnit, že už jenom hodina.
1: Že už jenom hodina. V Anglii vědci našli takový grál téměř nesmrtelnosti. Takhle prodlužuje životnost některých orgánů až o 25% na let. Jo,
3: to už by mě nakonec moje játra přežila?
1: Ty už budeš...
3: Nečekané.
1: Ty už budeš napravdě boží a játra ještě si budou zvesela.
3: To je ale překvapení.
1: Filtrovat.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: u mnoha organismů, včetně lidí, takže je to taková zbytečná vlastně informace.
1: No, tak chvilku to bylo zajímavé.
0: prosím vám něco píchnou.
1: Ano.
0: Nějaký protein, který jako už funguje na nějakých zvířátkách, kterým jako to asi moc jako ne, to jsou to červy a nějaký mouchy.
1: Aha.
0: Ale už to jako funguje tam, takže proč by to nemohlo fungovat i u nás?
1: A oni potom toho červa dávají na běžící pás, nebo nechávu? Ne, je to spojený s tím proteinem a cvičením.
0: Oni samozřejmě vědí, jak dlouho žije mouka. Takže ve chvíli, kdy jí to vpravili do jejího těla,
1: ano.
0: Jo, tak zjistili, že ona se prostě dožila o nikoliv 3 týdny, ale celý měsíc.
1: Aha.
0: A bylo to na více mouchách vyzkoušený. Mhm. Tak jenom tak, ale takhle, ta moucha, ta má to cvičení v podstatě tak trochu jako v těch genech, že jo. Ona by furt někde lítala, takže ona takhle poletovala a tudíž to bylo jasně daný. Taky jo, tam nedávali takhle. žádný hovínko, na kterým by se stravovala, takže měla i ten půst.
1: Jo.
0: No. Mhm.
1: A vydržela o týden díl teda.
0: Vydržela o týden díl. A to jsou ještě další zvířátka. To jenom tady jako házím takhle do placu mouku.
1: No jasně.
0: Jo.
1: A kdy to začnou testovat na lidech? Nebo už to dělají, nebo nevíme?
0: Těžko říct, ale takhle můžeš se klidně přihlásit.
1: Určitě.
0: Za nějakou jako cifru oni to dělají, že jo? Se můžeš přihlásit do těch výzkumných jako projektů. Většinou jo. To teda dělají lidi, kteří jsou bez peněz a potřebují si nějak přilepšit a už tak úplně nemají jako ty vyhlídky nějaký jako velký.
1: A nepíšou tam někde v tom článku něco o tom proteinu? Takový víš, jako, že kde ho vzali, nebo jestli by se to nedalo nějak takhle jako hacknout?
0: Experimentální lék posiluje protein zvaný AMPK, který je spojen s uchováním a produkcí energie v době stresu těla. Procesy, jako je půst a cvičení, jsou již dlouho spojovány se změnami spojenými se stárnutím a tudíž tedy ten protein tam funguje. A pokud mají vědci pravdu, jednoho dne by lidé mohli využít tento svatý grál proti stárnutí k prodloužení svého života o 25%.
1: Aha, hele, ale to už tady prodávají nějaký AMPK aktivátor, to by mohlo být.
0: Tak to bude možná ono, ale tady to ještě jako nějak vylepšuju.
1: Já jsem teď četla, že možná, jak lidi používají ty, jak se jmenuje, ty GLP-1 ve všech těch různých hubnoucích věcech, že oni samozřejmě teď studujou, co všechno to může dělat, protože někde už jsem viděla nějaký, že dělají studie, že by to mohlo pomáhat léčit nějaký jako nádory, nějaký druh nádorů. A teď jsem právě četla, že to vypadá, že by to mohlo i jako právě omlazovat.
0: Takhle, lidi se vlastně tím, jak blbě žerou, jak chlastaj, tak tím stárnou rychlejc. A ve chvíli, kdy ty na to nemáš chuť, tak samozřejmě, že to potom omlazuje.
1: Jo, a tohle bylo něco, to bylo takhle, ono to bylo strašně dlouhý popisek a složitý, to bylo takový vědecký, takže jsem to nedočetla, ale bylo to jako, že něco na nějaký až jako DNA, nějaký něco, že to nebylo jenom, že ty míň žereš a tím pádem jako díl vydržíš.
0: Jo.
1: Že to bylo, že to nějak mění něco v tobě a mohlo by ti to pomoct jako díl vydržet.
0: Tak já jsem rád, že jsme na tom stejně, že čteme jenom titulky a ty perexy, to je ještě to, co je pod tím titulkem.
1: No já už jsem, ne, to já jsem potom no už nemohla, protože tam pak už to bylo moc složitý na mě.
0: Pak už se v tom nevyznáš. Než byste to dočetla, tak ty játra by tě přežili.
1: Ale já prostě přesně, ale já nechápu, proč já followuju časopis Science, když jako jediný, čemu porozumím, je titulek.
0: No.
1: A zbytek už je pro mě, co?
0: No.
1: Nevím, až tak, je v angličtině úplně mimo.
0: Takhle přežívá spousta lidí v našem národě. Titulek stačí.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské Náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
12: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Vašku, blíží se nám taky pomalu, ale jistě ceny Mercury pro nejlepší album, které vzniklo na ostrovech.
1: Ano, v království.
0: Čeká nás tenhleten slavný večer na, co to je, 22. října je na konci, nebo...
1: No,
0: to je ke konci,
1: ke konci
0: října.
1: Ano.
0: Ke konci října, dobře. Čeká nás tenhle ten večer, samozřejmě těch, kdo je nominovaný, to víme. Já si teda musím říct, zatím netroufám, já tak jako řeknu upřímně, co je mým plánem.
1: No.
0: V mým plánu je někdy kolem takového 15. října.
1: Si poslechnout.
0: Takhle, většinu jsem slyšela, teda musím říct, některé věci opravdu, jako třeba toho Davea, a tohle to jde trošku mimo mě, ale přepadnout Rabura a...
1: Rabur je jenom náš hudební manažer, pro všechny, kteří neví.
0: A zeptat se ho na jeho tip a proč si to myslí, že by se kouknul, kdo za poslední roky vyhrával, co je ta jeho teorie, co si myslí, jak oni o tom rozhodujou.
1: Mm-hmm.
0: A potom, až to z něj vylákám tu informaci, tak v rádiu rozjedu sázkovou kancelář, kdo si myslí, že vyhraje. Anketu a tak, jo, aby jsme měli nějakou zábavu tady zase.
1: Jak bude nějaká cílová odměna, když to jsou sázky?
0: No, lidi musí sázet peníze a ten, kdo se trefí, vyhraje ten bank.
1: Jo, takhle, že každý dáme kilčo a kdo to trefí, tak ten to dostane.
0: Přesně tak.
1: Po případě se ještě
0: nebo se rozdělej, když by se víc lidí trefilo. Víc. Ale já si nejsem, jako, já jsem na tom tak, že já vím, co bych chtěla, aby vyhrálo.
1: A je to ta Ray?
0: Ne.
1: Nebo Olivia Dean?
0: No, já bych spíš chtěla tu Olivia Dean.
1: Uh-huh.
0: To jí fandím hodně, ale musím říct, že samozřejmě je to těžký, když je tam i ta Florence and the Machine.
1: Jo.
0: Protože je to Everybody Scream mě bavilo a protože je to fakt super. Ale zase se nejsem jistá, jestli mě to album bavilo víc než Olivia Dean.
1: Jo, ale pak tam ještě třeba album Help True, což je pro War Child, taková kompilace a tam těch zpěváků a zpěvaček je neurekom.
0: No a potom je tam prostě třeba Paul McCartney a ty si říkáš, já nevím, daj to tomu Paulovi, nebo takhle. Samozřejmě Where is my husband a tohle z toho, jako, nebo to Joy, jsou věci, které mě na tom albu Ray baví, ale nedají to jenom proto, že to album je natolik crazy, že je vlastně tak rozkročený a je to opravdu mega hudební album. Já nevím, jak to líp popsat. Prostě tolik věcí se tam toho děje, i ty hosti, je tam ten Hans Zimmer, je to taneční, je to smutný, je to veselý, má to zajímavý texty, je to jako celý takový jedinečný koncept. Nezaslouží si to vlastně to album roku, jako když to takhle řeknu, jenom za to.
1: Mm, ale třeba já si myslím, že typoval bych tě ještě i na Florence and the Machine za Everybody Scream.
0: No jo, to právě taky mě to tam jako láká, ale furt se blížím víc té Olivii.
1: Jo, takhle, my si tady můžeme říkat, co chceme a oni se to nakonec v té Anglii rozhodnou sami v tom
0: britském
1: království.
0: No, ale já bych chtěla nějakou nápovědu, jak se to rozhodnou, abych mohla vyhrát tu sázkovou hru.
1: Jo, a kolik bude teda jakoby vlezný do téhle sázkovky?
0: Podle toho, jak moc se mi podaří vlastně udělat jako analýzu.
1: Jo.
0: Abych vyhrála já samozřejmě.
1: Takže já už před tebou budu...
0: V podstatě je to takovej ským, abych vlastně tady v rádiu všechny okradla o peníze.
1: Já už budu mlčet, by si neudělala nějakou analýzu.
0: No, právě.
1: To bych teda jako nechtěla.
0: Každopádně, tak to jsem jenom chtěla říct, že tohle to samozřejmě řešíme. Bohužel do Newcastlu nevyrazím. Na živý vystoupení, kde to právě už jako Florence, Ray a Jade patří mezi ty umělce, kteří jsou potvrzený, že tam vystoupí živě, tak možná se pak kouknu na nějaký stream, ale můj plán je tohle. Rozjet tady tu sázkovou akci.
1: A vyhrát. Aby bylo na dárky, když už máme
0: no právě,
1: máme 3 měsíce do konce roku.
0: No,
1: rovný. Nebo
0: ano.
1: To už bude vlastně nový.

0: Tak tohle byly na Expressu Mark Ronson, ale teď už jsou tady přehled dopravních nehod. To, jak se vám nedaří na silnicích. Praha, ulice Kovářova, dopravní nehoda, dodávky a osobáku. Pokud jedete po D1041 kilometr, stále nám tam platí, že se řeší dopravní nehoda, a to ve směru na Prahu. Pozor si také dejte, pokud jedete přes Děčín, ulice Teplická, i tam je dopravní nehoda. To je vše.
1: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
3: Express

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
5: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Dneska je 1. října. Dneska je světový den kávy. Já už jsem si svůj tak nějak limit splnil. 2 do piva, což jsou 4 espressa. Takže já už mám jako hotovo. Možná ještě, až přijedu domů odpoledne, že ještě jedno pošlu do svýho
1: těla. A počítá
0: těla.
1: Se do toho tiramisu?
0: Ne. Ne, že by si dal jako tiramisu. Kávu
1: no,
0: nepiju, ale tiramisu
1: nepiju.
0: Bych si dala. Jo,
1: no, takže bych si, jako, že bych si dala kávový desert.
0: Jo. Ale jestli seš to ty, tak já ti řeknu, že to,
1: že bych to, že, jako
0: že to platí. Jo, jo, jestli, že já ti to přiznám. Jako,
1: a ještě ano. Navíc bych se samozřejmě tvářila, tak já si dám jedno tiramisu, ale dneska světový den kávy, tak ať to oslavíme. Ano. To není tím, ano. Že jsem pažravá. Co?
0: No, nejseš
1: to
0: pažravá.
1: To zní rozumně,
0: no,
1: ne?
0: Jasně.
1: No super, tak já jdu na tiramisu.
0: Ano.
1: Uvidíme se zítra.
0: Zítra. V 7 tady na značka.
1: V 7 tady, teď už to tady dáváme, předáváme Míše. Pa, pa, pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru České republiky bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje k 1. říjnu, což je dneska, a vybral ho ze 3 kandidátů na základě výběrového řízení. Soud schválil dohodu o urovnání žaloby bránící spojení mediálních gigantů Paramount a Warner. Firmy nyní očekávají, že transakci dokončí příští týden. Martin Nečas si v utkání NHL s LA připsal jednu přesnou přihrávku. Jeho Colorado vyhrálo 8-4. A dneska bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mají dneska dosáhnout 20 až 25 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn. Nám startují čtvrteční dopoledne na Express FM. Zdraví vás Míša Tůmová. Jak jsem řekla, tak jsem splnila. Když jsem se tady v pátek loučila s tím, že se vrátím v říjnu, tak ano, dneska máme 1. října a já nechci jakoby dělat se hnedka takhle z kraje žádný tlaky a stresy, ale do konce roku zbývá 91 dní, jo? To jen tak na okraj, že pokud se z toho pak nechcete zbláznit nebo to řešit voucherama, tak začít aspoň sondovat, možná už od blízkých, o co si budou psát k Ježíškovi k Vánocům. A jinak, jak už tady dneska zaznělo, tak je Mezinárodní den kávy, ale taky hudby, což jsou dvě naprosto skvělé věci. A kdybych se měla jedný z nich vzdát, tak by mě to mrzelo, ale určitě bych ožilila to kafe. Dávám upozornění, že první hodinka tady dneska bude trošku osobní, nicméně po 11. se podíváme na novinky kolem P. Diddyho. A taky je čtvrtek, což znamená hudební kvízovou otázku. Posledně jsme si připomínali Moloko, což mělo docela hezký ohlas, tak jsem zvědavá, jak si poradíte dneska. Jdem na to.

0: To je Mempela Dracula, co vám doufám nebude pít krev za malou chvilku. Bude česká zpěvačka Leny a nebo zajedeme za kapelou Blur.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
5: Music first. Express FM.

Tohle to byly Blur na vlnách Express FM. Před chvílí jsem tady říkala, že je Mezinárodní den hudby. A já osobně to vnímám jako skvělou připomínku toho, co pro nás hudba znamená. Nebo minimálně pro mě osobně. A chtěla bych jí tady nechat takovej malej milostný dopis. Budete si myslet, že jsem šílená, pokud jste si to ještě nemysleli, ale hele, mě je to jedno, já to stejně přečtu. Jo. Už jako malá jsem se vrtila před televizí u hudebních videoklipů. V těch plínách to s těma rozkročenýma nohama vypadalo docela vtipně, ale mě ten hudební svět úplně pohltil. Víte, jak se vám rozšířejí zorničky, když se díváte na někoho nebo na něco, co milujete? Tak tohle to jsem byla já. Malý dítě s velkýma očima, nastraženýma ušima, aby mi něco neuniklo. Později jsem chtěla vyzkoušet aspoň pár nástrojů. Klavír, flétnu nebo rozladěnou kytaru někde od popelnic, kterou táta v uvozovkách zachránil a pak ji nikdy nevyměnil ani struny. V pubertě jsem začala hledat významy v textech a ve všech jsem si našla něco, co mi bylo blízký, ačkoliv jsem nezažila ani polovinu z toho, co mi moji hudební hrdinové předložili. Ale bylo to emotivní a se mnou sloumaly všechny hormony a emoce, takže hudba byla můj útěk za jistým porozuměním. Ať už jsem byla naštvaná, šťastná, zamilovaná nebo smutná. Zároveň koncerty a festiáky nás propojovaly s kámošema, takže o to víc jsem hudbu milovala, protože mi utužovala i vlastně přátelství. Sice jsem často poslouchala hudbu tak nahlas, že jsem si poškodila sluch, ale jenom v levém uchu, takže dobrý. Ale byla tady pro mě vždycky a je. Chci se porochnit ve smutku? Pustím si smutný playlist. Chci se nakopnout? Pustím si svoje nakopávače. Chci se rozveselit? I na to mám svoje osvědčené klasiky. Zkrátka nejen vzbouzí, ale i reguluje emoce určitým směrem. A já jsem strašně vděčná, že hudba existuje, včetně veškerého jejího vývoje. Klasika má něco do sebe. Miluju hudbu 20. a 30. let. V každém období se podle mě najde něco, co mi prostě dokáže učarovat. Takže tímhle chci prostě jen poděkovat lidem, kteří tvoří hudbu a že mi hudba neuvěřitelně zlepšuje a zpestruje život. Opravdu si to bez ní neumím absolutně představit. A navíc mě nikdy neopustí, na rozdíl od Martina, Milana a Pavla. Ale před námi je krásná věc a je to Justin Timberlake, What Goes Around.

S.G. Lewis a Nile Rodgers. One more na vlnách Express FM. V sobotu proběhl v pražském Cross klubu koncertový den k jeho 25. narozeninám. Na tuhletu akci jsem vás zvala, protože to bylo nabitý DJs a taky byl headlinerem australský muzikant DubFX. Na tenhle koncert se mnou šel kámoš, který ho nikdy neposlouchal a ani živě neviděl, takže byl překvapený tím, že DubFX koncertuje s Loop Station, což je ta mašinka, kde nahrajete živě zvuk a pak z něj uděláte smyčku, přidáte další jiný zvuk, třeba beat, uděláte zase smyčku a takhle vlastně máte živě složenou písničku přímo před svýma očima a ušima. A bylo to skvělý, jako vždycky. Byl to můj třetí koncert tohohle umělce a to nejsem ten typ člověka, který by chodil 30krát na stejného performera, i když teda na třeba Imagine Dragons jsem taky byla 3krát, ale tam už jsem si řekla, že po čtvrtý už je asi vidět nemusím. Bavíme se o těch zahraničních teda. Za to vím, že když se tu někdy bude po republice vyskytovat DubFX, tak na něj prostě půjdu zase. A taky bych chtěla dát obrovský shoutout tomu, že vždycky, když ho označím na stories, nebo jsem mu dokonce jednou i něco psala na Instagramu, tak to buď olajkuje, nebo dokonce se svýma fanouškama komunikuje, což je strašně zlatý. Mě by zajímalo, kolikrát nejvíc jste byli na nějakém koncertu jednoho umělce nebo kapely? A jestli vás pořád pohlcuje tak, že na něj půjdete znova, když budete mít tu možnost. Já nevím, jestli jste byli třeba na někom 10krát, 5krát a na kom? Klidně mi dejte vědět na 602 604 903.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
6: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci desertů. Více na hotelsavorsky.cz.
7: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
2: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.
2: Máte to rádi tvrdý? Laďte každou středu Express Edge.
1: Express Edge.
2: Na Express FM.

Tohle to jsou DMA Skilling Time, krátce před 11. na vlnách Express FM. Před chvilkou jsem se vás ptala, kolikrát jste byli nejvíc na něčím koncertě. V DMs mi teda přistály dvě zprávy, jedna z nich je od Kuby, že byl 8krát na koncertě The 1975, což je slušný teda. A pak mi psal Ondra, že byl 52krát na českých Sunshine. A teď já jako reálně nevím, jestli to číslo zveličuješ, anebo si fakt byl 52krát, to by bylo crazy. Pak mi ještě psal Ivan, ahoj, nejvíc jsem byl na Auroře, 4krát její koncert, ale to v létě na Tomora v rámci Colors a půjdu určitě příště, protože je úžasná a eterická. Souhlasím, Ivane, my si za chvilku pustíme, ale ještě psala Martina, ahoj Míšo, Freestylers, to byla moje kapela, byla jsem na nich asi 4krát a šla bych znovu. Young Fathers, na ty bych chodila klidně každý půl rok a pak YouTube, ale ti jen jednou na Strahově. Super to bylo. Hele, to bych taky chtěla zažít. Ty jo. Nikdy jsem se nad tím pořádně nezamyslela. Vždycky Michal Plšek, kolega, jak je miluje, šla bych na ně taky. No ale my si pustíme ty Freestylers a pak Auroru.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Správce slovenských dálnic NDS od příštího roku převezme správu mýtného systému, kterou zajišťuje SkyToll ze skupiny PPF. Krok byl plánován už dříve. Estonsko zakázalo tranzit ruského a běloruského obilí přes své území, oznámil ministr zahraničí Margus Cakna. Rozhodnutí zdůvodnil ruskou válkou proti Ukrajině a útoky na ukrajinské přístavy. Útočník William Karlsson prodloužil v NHL smlouvu s vedením týmu Vegas Golden Knights, kde působí od vstupu klubu do soutěže v ročníku 2017-18. 33-letý Švéd podepsal dvouletý kontrakt na celkem 13,5 milionu dolarů, což je zhruba 290 milionů korun. A dneska bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a slibují nám teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce po 11. posloucháte Express FM, tohle byla skvělá Bíbadu B s trackem Memories. Vzpomínky. Kdo má hodně času vzpomínat, teďka je P. Diddy. Hudební mogul, který si ve věznici v New Jersey odpikává svůj 40 měsíců dlouhý trest, byl podle informací americké televize NBC poslán zpátky na samotku. Důvodem je reportáž, která odhalila, že si za mřížema žil jako v bavlnce. Podle výpovědí spoluvězňů měl mít vlastní kuchaře na pizzu a curry, jo, užívat si masáže, platit ostatním za uklízení a dokonce pašovat telefon nebo prémiový alkohol. Vedení věznice teďka celou situaci prověřuje a posun na samotku je v takových případech standardním postupem. Diddyho právní zástupci ale veškerou mediální pozornost odmítají a tvrdí, že rapper dál řádně vykonává svůj trest a čeká na výsledek odvolání. No to nikdo nepopírá, že čeká na ten svůj, teda, že jako vykonává ten svůj trest, ale jak to dělá? To mě šokuje docela. Před náma jsou Sports a Drama King.

Je zhruba čtvrt na 12, vy posloucháte Express FM a tohle to je Charlotte Plank Night Shift. Za malou chvilku Olivia Rodrigo, Royal Otis a dáme si hudební kvízovou otázku a dneska se podíváme do roku 2009.

0: běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jediný letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
7: Máte to rádi čerství?
8: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

Tohle to jsou Royal Otis. Who's your boyfriend? Se ptaj. Kdo je tvůj kluk? Žádnýho nemám, já jsem v takovém trapném situationshipu. Ze kterého se musím nějak dostat. Ne, že by vás to nějak zajímalo, to je jedno. Hele, je čtvrtek dopoledne, to znamená, že si dáváme hudební kvízovou otázku. Já to nebudu zdržovat, půjdeme rovnou na to. Frontman této kapely tvrdí, že píseň napsal poté, co celou noc sledoval dokumenty o mimozemšťanech a vládních konspiracích. Ta píseň se stala jednou z nejhranějších sportovních hymen na světě. No, a která to je? Tady je ukázka.

Já si myslím, že musíte vědět. Prosím vás, já se samozřejmě ptám, co je to za kapelu a jak se jmenuje ta píseň. A prosím, podepište se jménem, ať vás můžu to v tom éteru taky jmenovat. Vždyť je to hezký. Příjmení není potřeba, jenom třeba řeknu, já nevím, že Honza, Katka a Jarda byli v první trojce, ať to máme trošku osobnější. Ať máte taky radost. Bez vás by ten kvíz nebyl. Správnou odpověď nebo svoje tipy mi pošlete na 602 604 903.

Silk City a Daniel Merriweather. Only can get better. Že už to může být jenom lepší, to doufám. Před malou chvilkou jsem vám dávala hudební kvízovou otázku a pouštěla jsem tuhletu ukázku.

No a vy jste mi měli napsat, co to je za kapelu a co to je za song. Správná odpověď je... Jsou to Muse a je to skladba s názvem Uprising. Tomáš mi napsal jako první. Ten si tipnul track s názvem Dark Forest, takže těsně vedle, ale to nevadí. Muse si poznal dobře. Karel mi napsal jako druhý a třetí byla Katka. Takže gratuluju a děkuju. Děkuju, že se zapojujete, že píšete. A já vám k tomu tracku Uprising ještě něco řeknu. Matt Bellamy je přesvědčený, že vlády světa skrývají kontakt s mimozemskou civilizací. A ta píseň je přímou reakcí na tohleto přesvědčení. Mimochodem NHL ji dodnes používá jako hymnu playoff. Písnička kombinuje fotbalové pokřiky, hutný rokový nářez a atmosféru protestů v centru Londýna. Zábavnou raritou navíc je, že tenhle ten song oficiálně zařadil i Vatikán do svého výběru oblíbených skladeb na tehdejším MySpace. Takže Muse posvětili tak trochu i ze zhora. Single pak lámal rekordy v amerických hitparádách a v roce 2018 ho Billboard dokonce vyhlásil nejlepší skladbou v historii alternativního žebříčku. Tak se je pustíme. Tady jsou Muse, Uprising.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Sia se rozhodla, že prodá švédské společnosti Pop House 50% podíl ve svém hudebním katalogu za přibližně 180 milionů dolarů. Katalog obsahuje její hity jako Chandelier, Titanium nebo Cheap Thrills a také písně, které napsala pro Rihannu nebo Beyoncé. Jedním z důvodů je nedávný rozvod. Její ex sice dostane pouhý milion dolarů, ale jinak Sia musí platit alimenty přes 800 tisíc korun měsíčně. Skupina R.E.M. oznámila reedici alba Reveal k 25. výročí, která obsahuje dosud nevydané 17-skladbové živé vystoupení z roku 2001. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu a doplní původní desku s albem The Black Sessions Revealed nahrávkou z vystoupení pro Radio France v Paříži 7. května. Album The Black Sessions Revealed vyjde tak poprvé samostatně na vinilu jako dvojité LPčko. Plánovaná aukce kolekce živých nahrávek Oasis tento víkend byla možná definitivně pozastavena. Sbírka 63 nahraných živých vystoupení a více než 100 hodin zkoušek Gallagher's and Friends z 90. let bylo oceněno na 1,2 až 1,6 milionu liber. Oasis ale podali právní návrh na pozastavení prodeje. O recording se tehdy postaral zvukař Hugh Richards, kterého kapela zaměstnávala od vydání svého debutového alba v roce 1994 až do roku 2001. Jeho syn Owen pak nahrávky přinesl do aukce. Nakonec se dohodli na odložení do vyřešení právního sporu, buď přes soud, nebo dohodou.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Muž, který dle obžaloby úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně, zůstává ve vazbě. Vrchní soud v Olomouci mu zamítl stížnost. Zdůvodnil to mimo jiné závažností činu. Spojené arabské emiráty vyšetřují incident na letu Fly Dubai do Tel Avivu. Identita a motivy pilota, který napadl v kokpitu kapitána, zatím podle agentur nejsou známy. Fotbalová asociace České republiky se omluvila za to, že před středečním zápasem proti Bulharsku byla při hymnách na velkoplošné obrazovce zobrazena nesprávná vlajka soupeře. Pořadatelé v Hradci Králové při slavnostním okamžiku pustili na tabuli vlajku Maďarska. A dneska bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce popolední posloucháte Express FM, tohleto je producent Barry Can't Swim se svým trackem Dance, Dance, Dance. Minulý pátek jsme byli s kámošem v kině na tom artovém dokumentárním snímku Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A shodli jsme se, že bychom tomu dali 8 z 10. Já jsem teda u toho třikrát brečela, jo, ale já brečím u hodně věcí, takže to jako není žádný měřítko. Spíš jsem chtěla říct, že tenhle ten příběh, kdy holka 5 let natáčí na iPhone svého 7 let staršího bráchu, který je alkoholik a žije na ulici a zoufale se mu snaží pomáhat, je jako fakt silný a chce velkou odvahu to pak v téhletý formě prezentovat. Pro mě je film dobrý tehdy, když se k němu v myšlenkách často vracím a nutí mě nad ním přemýšlet, což tady bylo splněný 100%. Taky jsem ještě neviděla na plátně teda takový hraní si s umělou inteligencí, čehož jinak nejsem moc velký fanoušek, ale tady si to docela dobře sedlo. Tenhle ten filmový počin byl vybrán za naší zemi ke kandidatuře na Oscara, takže já mu budu moc držet palce a pokud máte rádi filmy ze života, tak doporučuji na Kdyby se holuby proměnily ve zlato zajít. Snímek mimochodem provází i track Praha od PSH, tak si ho dáme.

0: Je přibližně čtvrt na jednu, vy posloucháte Express FM, tohleto jsou Blood Red Shoes s trackem Screams. Za malou chvilku tu budou hrát taky Swedish House Mafia, anebo si pustíme Killers.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
7: Express. Express. Music first. Express FM.

Krátce před půl jednou nám na Expressu dohrávají Killers svůj track The Man. Máte rádi architekturu a zajímá vás, jak vlastně v Česku a na Slovensku žijem? Už dneska startuje oblíbený festival Den architektury, který letos pod motem Bydlím tedy sem otevírá jedno z nejpalčivějších témat současné společnosti. Akce nabídne stovky zdarma přístupných exkurzí a procházek do běžně nepřístupných staveb. Podíváme se na proměny bydlení od historických činžáků a dělnických kolonií přes sídliště až po moderní rezidenční projekty. Festival mimochodem otevře i debaty o dostupnosti bytů nebo kvalitě veřejného prostoru, a to za účasti osobností, jako je Vladimír 518 nebo Adam Štech. Všechny podrobnosti najdete na webu denarchitektury.cz. A když jsme u těch architektur a architektů, tak si pustíme Jungle a Eric the Architect, Candle Flame.

Krátce po půl jedné posloucháte Express FM, tohle to byly angličtí Hot Chip. My se ale přesuneme teďka na chvilku do Ameriky, protože dneska je to 44 let, co muž s nezaměnitelným hlasem Marvin Gaye vydal svoje poslední studiový album Midnight Love, obsahující i hitový single Sexual Healing. Ten získal i dvě ceny Grammy, zatímco deska svou nominaci v kategorii R&B neproměnila. My si ho ale připomeneme s jeho pěveckou kolegyní Tammy Terrell, která zesnula v pouhých 24 letech, protože měla bohužel nádor na mozku. Ain't no mountain high enough.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Overmono. After the rain.

Overmono, After the Rain, to je jedna z novinek tohoto týdne tady u nás na Express FM. Já tady mám pro vás na závěr ještě jeden ulítlej fun fact z Japonska. Věděli jste, že tokijská pobočka obchodu KitKat kdysi prodávala speciální edici čokolád stylizovaných do podoby sushi? Tuňák byl z malinový čokolády, mořský ježek chutnal po dýni Hokkaido s mascarpone a všechno to leželo na podkladu z nadýchané rýže a bílé čokolády s trochou wasabi. Takže bláznivý to je teda. Já vám popřeju krásný zbytek dne a loučí se s váma Míša Tůmová a za chvilku už je tady Veronika Koloušková. Tak, páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanci třetí den pokračují v mimořádné schůzi svolané opozicí, která chce hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Schůze začala v úterý odpoledne, přerušená byla naposledy včera večer, když chtělo vystoupit ještě téměř 40 poslanců. Indický pilot společnosti FlyDubai, který včera utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, se nyní léčí v Saudské Arábii. V Izraeli i v Indii je oslavován jako hrdina. Izraelský prezident Herzog hodlá udělit jedno z nejvyšších civilních vyznamenání čtyřem izraelským cestujícím, kteří pomohli útočníka zneškodnit. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným golem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu, kdy mohou maxima stoupat až k 24 stupňům Celsia. Zítra bude v Čechách zataženo. Po 13. hodině na Expressu odstartovalo odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla Miley příjmením Cyrus a její novinka Bass Persuades. Zdraví vás Veronika ještě jednou při čtvrtku. Ahoj, svátek slaví Igorové. Přeji jim všechno nejlepší. No a dnes začíná Den architektury. Na to se samozřejmě musíme podívat pořádně zblízka. A za chvíli začne taky Design Block. Na to se dnes taky podíváme. Z muziky tu mám připravené Clockworks Magnificent 7. 7 statečných.

Dnes je krásný, dalo by se ještě říct letní den, krásný den ve znamení babího léta, jak jsem říkala ve zprávách, až do konce víkendu by mělo být 25 nebo 24 stupňů nad nulou a v provozu tím pádem zůstávají ještě některá letní kina. V Praze je to například letní kino v kasárnách Karlín, tam dnes promítají fantastickou japonskou Cestu do fantazie. Doporučuji moc film, který tam poběží 15. října a je to Přísahám, že za to nemůžu, o člověku s Turetovým syndromem. No ale já jsem ke kasárnám Karlín chtěla říct jednu věc, která mě včera nesmírně potěšila a je to ta, že se tam po čase opět otevře vnitřní hudební klub. Vím, že tam v prosinci Bad Karma Boy slovenská kapela odehraje svůj křest, takže doufejme, že se tam bude už jako běžně zase moci hrát.

0: za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: Hudba na prvním místě. Express FM.

Tak tenhle song od slovenské Adély je globálně třetím nejposlouchanějším songem na Spotify. Mimochodem jiný song od Adély, Nicole Kidman, je na tom druhém místě. No a v Česku je podle Spotify žebříčku tahle skladba čtvrtá nejposlouchanější. No obrovský úspěch slaví Adéla, která je aktuálně na svém prvním solovém turné, co jí čeká zítra, kde bude hrát Salt Lake City, potom v Denveru, Phoenix, no a v lednu se přesouvá do Evropy a navštíví také Česko. Ten koncert se vyprodal za pár minut. Teď si poslechneme Declana McKennu a jeho Brazil.

Love Me More, to byla Micky. Orion oznámil vydání nové solovky, která bude o hodně jiná než třeba jeho série Territorium. Ta solovka vyjde přesně za týden. 8. října bude se jmenovat Orion je Micky Worrell. Bude na ní kromě rapu taky zpívat. A to nejenom česky, ale taky anglicky. Zpěv už si vyzkoušel u grupu Salsiča. Ale nebude to jenom hip-hop, dotkne se na té desce taky reggae, jazzu anebo elektra, takže velké změny. Produkčně ty tracky dali dohromady DJ Kadem a Tomáš Konupka a objeví se na té desce taky několik hostů, třeba jeho parťák z PSA Vladimír 518 anebo Doktor Kary. My si teď od Oriona ještě předtím, než to vyjde, pustíme ukázku z jeho první solovky Territorium 1, která vyšla v roce 2003 a jsou to chudá.

0: Tak to byl Orion a spolu s ním taky Česichov a taky Týna s tím svým krásným sametovým hlasem. Chudáčci. Víte, kdo jsou chudáčci? Chudáčci jsou černí psi. A černí psi mají svůj mezinárodní den černých psů právě dneska, protože černí pejsci často zůstávají v útulcích dále než psi jiných barev, protože lidem připomínají třeba to, že se jich bojí, nebo že nosí smůlu černí psi, stejně jako černí kočky, a zkrátka lidi upřednostňují, nevím proč, ty psi světlé barvy před těmi černými, ale přitom ty černí pejsci jsou úplně stejně milí, úplně stejně věrní, úplně stejně roztomilí, úplně stejně přátelský jako psi třeba rezaví. Takže nediskriminujte černý psy, nebuďte psí rasisti. Černí pejsci jsou dobří a mají dnes svůj den. Tak pohlaďte nějakého černého pejska na ulici, aby byl veselej. Dál si budeme hrát Kasabian anebo čerstvou novinku od Churches, jmenuje se Roses.
1: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
1: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
3: Babuhači.
4: Babuhači.
2: Na Express FM.
5: Jsem Alenka, AI od O2, a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
6: Seš tlustá, fakt nechutný.
7: Pošlej to heslo, jinak tě nepotrhne.
8: Trapný, všichni se ti smějou.
9: Je nevadí, že jsem starší než ty.
10: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
11: O2, více ze života.
12: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
13: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Tak takhle zní nový Churches, teď je na řadě skladba od globální superstar, která už tuto neděli vystoupí v pražské O2 aréně a je to samozřejmě A$AP Rocky. Stovna si znamená to A$AP Rocky. A$AP to je zkrátka pro Always Strive and Prosper, jakože vždycky se snaž a rozvíjej se, nebo prosperuj. Pochází to z A$AP Mob, což je takový jako hip-hopový kolektiv z Harlemu. No a to Rocky, tak A$APovo jméno je Rakim a maminka mu v dětství říkala Rocky. Takže tak, my se od A$APa Rockyho pustíme vlastně duet se Skeptou, jmenuje se Praise the Lord, Dashine.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se podle vyšetřování policie nestal trestný čin. Zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření, že oba účastníci srážky se dopustili přestupku. Společnost Fly Dubai kvůli vyšetřování pokusu o únos letadla dočasně pozastavuje lety do Izraele. Pasažérů z Izraele, kteří kvůli rozhodnutí společnosti uvíznou v Dubaji, se ujme izraelský národní letecký dopravce El Al. 136. ročník Velké Pardubické poběží příští neděli 11. října pouze 10 koní. Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu, kdy mohou maxima stoumat až k 24 stupňům Celsia. Zítra bude zataženo, a to zejména v Čechách. Po 14. hodině na Expressu pokračuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: V noci na středu odstartovala nová sezóna zámořské NHL. Tato nejprestižnější hokejová liga světa má už nějaký ten pátek svůj prostor ve vysílání stanice Nova Sport a už 17 let tam můžete slýchat při zápasech NHL komentáře Romana Jedličky. A právě Roman Jedlička byl hostem včerejšího Express Staru a Petr Novák, který výjimečně provázel Express Stárem od 19. hodiny, se optal taky na to, a jaký je jeho moderátorský sen nebo komentátorský sen.
1: Komentovat finále Stanley Cupu přímo z místa, z arény, kde se hraje, protože my komentujeme neustále z takové kabinky, která má 3x2 metry, něco podobného, jako je tady u vás, ale jsou 2, 3, 4 hodiny ráno, tak to není úplně OK, takže já bych chtěl komentovat v 7 hodin večer ze stadionu v Americe.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout v sekci podcast na našich webovkách expressfm.cz anebo na všech podcastových platformách. Najdete to tam pod heslem Express Stárno a dozvíte se, jak se třeba pan Jedlička dostal ke komentování sportovních zápasů, jak se na ty jednotlivé zápasy připravuje, jak se zrodila rubrika Borec nakonec, které Roman vymyslel sám název. Teď jdeme pokračovat dál s hudbou, pustíme si Gang of Youth a jejich Things Take Time. To je novinka našeho playlistu.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Dnes 1. října startuje festival Den architektury. Je to akce, která je určená všem, koho zajímají domy, sídliště, byty, prostě architektura jako taková. Ten festival, který bude probíhat do 7. října, čili celý týden, nabídne po celém Česku ve více než 100 městech, také na Slovensku, přes 300 různých akcí se vstupem zdarma. Na některé se musíte registrovat, některé už jsou zaregistrované, vybukované, ale některé mají prostě volný vstup. Já jsem tu včera vybírala akce pražské, na které se můžete dostavit bez registrace. Je to třeba sobotní prohlídka Solidarity, prvního českého sídliště, které nevypadá jako sídliště a najdete ho ve Strašnicích, anebo třeba Ořechovky, taktéž v sobotu. No a aby to bylo spravedlivé, tak za chvíli vyberu třeba nějaké brněnské zajímavé akce. Hrát nám bude Violet Grohl a taky Georgia.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční.

0: realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října, vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás. Music.
6: First. Express FM.

Dnes začíná přepestrý festival Den architektury, který potrvá celý týden a nabídne nespočet různých procházek s odborným komentářem. Letošní heslo je Bydlím tady sem a můžete tedy nahlédnout do různých obydlí napříč historií od starých dělnických kolonií až po současné moderní bydlení. Já jsem slibovala, že vám dám několik tipů z Brna, tak ta první prohlídka brněnská začíná už dnes v 17 hodin, za 2,5 hodiny, a je to prohlídka čtvrtí Nový dům. Byla jsem tam v létě, je to naprosto fantastická čtvrť, je to vlastně taková vize moderního bydlení, která se začala stavět, realizovat v roce 1928. Takže kdo tam chcete být na této prohlídce zdarma, podívat se do některého z domů například, tak buďte v 17 hodin u informačního panelu. A pak jsem si tady ještě vybrala procházku sídlištěm Lesná, která bude tuto neděli od 9.30 dopoledne. Více se dozvíte sami na denarchitektury.cz. Do tohoto festivalu se zapojuje přes 100 různých měst a obcí, tak si tam vyberte své město, svoji obec a běžte se podívat k někomu domu nebo do nějaké zajímavé budovy. Hrát nám teď budou Biffy Clyro a potom přijde na řadu nejhranější song tohoto týdne.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Sia se rozhodla, že prodá švédské společnosti Pophouse 50% podíl ve svém hudebním katalogu za přibližně 180 milionů dolarů. Katalog obsahuje její hity jako Chandelier, Titanium nebo Cheap Thrills a také písně, které napsala pro Rihannu nebo Beyoncé. Jedním z důvodů je nedávný rozvod. Její ex sice dostane pouhý milion dolarů, ale jinak Sia musí platit alimenty přes 800 tisíc korun měsíčně. Skupina R.E.M. oznámila reedici alba Reveal k 25. výročí, která obsahuje dosud nevydané 17-skladbové živé vystoupení z roku 2001. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu a doplní původní desku s albem The Black Sessions Revealed nahrávkou z vystoupení pro Radio France v Paříži 7. května. Album The Black Sessions Revealed vyjde tak poprvé samostatně na vinilu jako dvojité LPčko. Plánovaná aukce kolekce živých nahrávek Oasis tento víkend byla možná definitivně pozastavena. Sbírka 63 nahraných živých vystoupení a více než 100 hodin zkoušek Gallagher's and Friends z 90. let bylo oceněno na 1,2 až 1,6 milionu liber. Oasis ale podali právní návrh na pozastavení prodeje. O recording se tehdy postaral zvukař Hugh Richards, kterého kapela zaměstnávala od vydání svého debutového alba v roce 1994 až do roku 2001. Jeho syn Owen pak nahrávky přinesl do aukce. Nakonec se dohodli na odložení do vyřešení právního sporu, buď přes soud, nebo dohodou.
2: Express FM.

Thank you.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě nepůjde.
3: Trapný. Všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co? Líbí si to tvoje nový video.
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Express.

0: Příští týden 7. října odstartuje už 28. ročník design bloku, který tentokrát obsadí i nově zrekonstruovaný průmyslový palác. No a já bych ráda upozornila na výstavu, která začne 7. října v jízdárně Pražského hradu a potrvá až do 17. ledna. A je to výstava nazvaná Design pro Václava Havla. A představí výběr designerských realizací a dalších děl, které vznikly z iniciativy Václava Havla nebo v souvislosti s proměnou Pražského hradu během jeho prezidentského působení. Ústředním momentem bude samozřejmě návrat Havlovy pracovny, navržené Bořkem Šípkem na počátku 90. let, která se díky design bloku po více než 20 letech poprvé vrátí na Pražský hrad. Takže od 7. října jízdárna Pražského hradu otevřeno bude kromě úterý každý den. Teď si na Expressu poslechneme britskou skupinu Everything Everything.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo financí zveřejnilo snížené cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr, nafta za 48,58. Pád letadla společnosti FlyDubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér, který v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot, je podle svých slov divákem seriálu o leteckých nehodách. Záložník Adam Karabec dnes opustil českou fotbalovou reprezentaci. Kapitán Sparty si přivodil zranění kotníku v úterním zápase v Edenu. Trenérovi Santimu Deniovi tak nebude k dispozici pro utkání Ligy národů ve Španělsku ani pro duel proti Anglii ve Wembley. Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu, kdy mohou maxima vystoupat k 24 stupňům Celsia. Zítra se zatáhne, a to zejména v Čechách. Tolik zprávy v 15 hodin na Express FM a pokračuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Poslouchali jsme skladbu Manhattan od Carlity a Sophie Tucker dohromady. Nyní bych vás, milí posluchači, moc ráda pozvala na jednu výstavu, která byla zahájena před pár dny v pražské galerii La Femme, kterou najdete na Starém městě v ulici Bílkova, nedaleko starého židovského města. No a je to výstava, která se hodně týká pořadu České televize Na plovárně, který Marek Eben začal připravovat už v roce 1998 a letos v křesle v rozhovoru přivítal už tisícího hosta a právě pořad Na plovárně inspiroval výstavu, která právě probíhá a probíhat bude ještě pár dnů, pár týdnů v galerii La Femme. Je to vlastně domácí úkol pro zúčastněné současné výtvarníky a to je úkol vybrat si jednoho hosta, jednu osobnost, která navštívila pořad Na plovárně a nechat se inspirovat pro svůj obraz, pro své dílo, buď tím rozhovorem samotným, tím obsahem, anebo tou, kterou osobností. A tak vznikly obrazy inspirované Danem Bártou, Dalaj Lámou nebo Olbramem Zoubkem. Zajděte se podívat až do 1.11. do galerie La Femme. Teď si poslechneme Avol Nation, Sail

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
3: Být bydlet obyvatel.

0: 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
2: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Express Old School. Old school.
1: Milí přátelé, dnešní Old School musím chtě nechtě pojmout hodně osobně. 95. narozeniny totiž slaví člověk, který dost hodně může za to, že jsem taková, jaká jsem, a určitě nejsem sama, aniž by mě znal. 95. slaví totiž Jiří Suchý, který dost zásadně mě formoval svými písničkami, který znám naspaměť snad přes 100. Svými hrami nemůžu vůbec se dopočítat toho, kolikrát jsem jako 20-letá nebo 18-letá stála na tom místě, takzvaném stáčku, na místě ke stání v divadle, ještě v starém divadle Semafor, kde stála vstupenka 5 korun a já jsem prostě vdechovala každé slovo těch jeho úžasných inscenací. Jiří Suchý mě naučil milovat jazz, Jiří Suchý kultivoval moji slovní zásobu, Jiří Suchý mě naučil milovat slovní hříčky a radovat se z nesmyslu. Jiří Suchý o sobě říká, že není slavící typ, ale my ty jeho 95. Vidíte, jak mě to chce říct 25, protože on je duchem mladý. Oslavit je chceme a oslavíme je písní z roku 1964, hudba Šlitr, text Suchý, název Krajina posedlá tmou. Jiřímu Suchému přejeme, ať je pořád tak úžasně vitální, ať stále hraje a režíruje divadlo, ať mu nemizí ten jeho báječný humor a hlavně hodně zdraví. Děkujeme.

95. Jiřího Suchého slaví také bohatým programem Česká televize. Dnes večer můžete vidět například, no večer odpoledne, Bez humoru není legrace, Na dvojice. Dnes večer taktéž Kdyby tisíc klarinetů na ČT Art 2040, pak Po stopách hvězd ve 23 na ČT jedničce. No a ten bohatý program v rámci toho jubilea Jiřího Suchého bude pokračovat až do neděle 18. října. Teď nám zahraje Vejža projekt, pustíme si jejich píseň, která se jmenuje Vogue. Před námi je taky Mora Masa nebo italský Måneskin.

0: Ježíšové, andělci a tak dále. No, tak 3 měsíce, necelé 3 měsíce bez 6 dnů se teď budeme připravovat na ten jeden večer, takže se nedivte, až uvidíte vánoční ozdoby a vánoční čokoládky v obchodech. Za malou chvíli si dáme Hooverphonic z Belgie a jejich Happiness a pustíme si taky novou píseň od skupiny Dive, jmenuje se Kid.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
5: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
6: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Music. First. Express FM.

0: Dnes 1. října je nejen Mezinárodní den černých psů, kteří jsou dost diskriminováni a nechtěni na rozdíl od těch světlejších pejsků, tak dnes je taky Mezinárodní den seniorů, tak pokud máte ještě to štěstí a máte babičku nebo dědečka, tak jim zavolejte, popovídejte si s nima a pokud už prarodiče nemáte, tak třeba řekněte babičce na ulici, že jí to sluší, nebo jí pomožte s nákupem. Tak den seniorů dnes, za chvíli už mladí pánové, ještě stále mladí, Petr Novák a Michal Pršek a jejich Express Drive. Užijte si to s nima a já na rozloučenou posílám ještě Rufus a Alt J. Mějte se moc hezky, zítra se na vás budu zase těšit.
1: Express. Tohle je Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Předseda představenstva oblastní nemocnice Příbram Petr Honěk, kterého policie prověřuje v souvislosti s podezřením na korupci a neoprávněné nakládání se zdravotnickými daty ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, končí ve funkci. O jeho odvolání s okamžitou platností rozhodli ve středu středočeští radní v působnosti valné hromady nemocnice. Moskva ve čtvrtek oznámila vyhoštění skupiny pracovníků maďarské diplomatické mise v Rusku. Reaguje tak na dřívější vyhoštění 10 ruských diplomatů z Maďarska. Zdálo se, že jsou hlavními adepty na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031 a že i díky nové aréně v Brně s kapacitou přes 12 000 a tradiční pražské O2 aréně znovu Češi posunou divácký rekord. Jenže nakonec o šampionát usiluje ještě Velká Británie a při finální volbě, která se uskuteční příští rok na jaře během mistrovství v Německu, půjde pro Česko o velmi silného protivníka. Dnes odpoledne bude polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20. Z vysílacího studia Express FM vás za odpolední drive zdraví Michal s Petrem, přejeme vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Znám jednu Evelyn, teda vlastně ještě nevíc je to Evelína Steinmarovou.
1: Já.
0: Ale tohle to je o jiný fence psa.
1: Tak, jo, ano. Ale rozhodně bude cool.
0: No rozhodně, je to baby cool, no. No, takže takhle jsme se uvedli hezky, no a možná se zase rozloučíme rovnou, ne, protože tak je, je vidět, že ta forma dneska nebude úplně oslnivá.
1: Dobrý den.
0: Myslíš, že to ještě jako doženu nějak?
1: No, ty určitě.
0: Tak to děkuju za důvěru. No. Jsme tady ve čtvrtek a čtvrtek je u nás ve znamení věcí, co můžete sledovat, ať už na stříbrném plátně, obrazovce nebo třeba displeji mobilu či tabletu. Zkrátka filmy, seriály, pořady, to, co máte rádi a to, co určitě už od nás každý čtvrtek čekáte.
1: Ano, a to, co dle našeho názoru stojí za vaší pozornost. Zkrátka je malý pátek, a tak proč si to nespříjemnit nějakým příjemným bijáčkem nebo seriálkem, že?
0: Ano, ano. Takže poslouchejte i nadále, my vám k tomu budeme samozřejmě taky skvěle hrát, právě teď třeba 21 Pilots, ty tady vyhypujou, a pak taky Jason Statham, J-Hus, Ira a jejich Disgruntled.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: chlapíci, kteří se už brzy vydají taky do Česka. Jason Status, společně s nimi Jay Huss a Ira a Disgruntled.
1: No ale my za chvilku budeme z 1975 pěkně mlsat čokoládu, anebo si něco užijeme se sestrama Rayovýma.
0: Rayovýma. To by asi koukali, jak je tady pojmenovávám.
1: A myslím, že by měli z toho joy.
0: No snad jo.
2: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z Aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října, vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
8: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: To je taková rozmáchlá sesterská záležitost.
1: No ale jako musím říct, že název přesně koreluje s tím, co ti tohle udělá. Jakože máš z toho radost přece, když to slyšíš, ne? Je to takový jako radostný celý.
0: Mám, jako já jsem zvědavej, kam se bude tato sesterská spolupráce ubírat, jestli je to jednorázová záležitost, a nebo třeba holky potom vsadí na rodinný biznes.
1: Hele, holky s ní jezdily jako předskokánky na tour. Takže jako, a tak zase na druhou stranu, proč bys dával kšeft nějakým jako jiným, když máš doma holky, jako šikovný zpěvačky.
0: Já vidím, jak ta ségra zaťuká na ten tvůj dětský pokojíček a řekne, hele, já bych si chtěla taky něco vydělat.
1: Tak se mnou, víš co, ale nejela bys se mnou na turné?
0: Jo. jestli jedete do Prahy, tak s váma určitě pojedu.
1: A to je náhodička.
0: A taky to vzniklo.
1: No, co taky vzniká, tak to jsou různé prequely, sequely, spin-offy a remakey a revivaly různých seriálů. Já jsem tady našel takový příspěvek, který to tak nějak hezky shrnuje, jo. Tak poslouchej. Hmm. Arya Stark z Game of Thrones dostane svůj sequel a teďka je prý ve výrobě.
0: Jo, takže chápu to správně, jakoby vlastní nějaký vlastní dějový
1: seriál. Bude to asi pokračování hry o trůny, ale bude zaměřen jenom na Arya
0: Stark. Jenom na tuto postavu, ano.
1: Stranger Things spin-off dostane tady ten legendární seriál s novými charaktery, s novými postavami. Mm-hmm. Jo. Strýček Fester ze seriálu Wednesday dostane svůj spin-off a už se na Netflixu na něm prý pracuje. Mm-hmm. Baldur's Gate, to je známá hra, která je velmi oblíbená, hlavně její třetí vydání. A to právě bude pokračovat seriálem HBO. A pracuje na něm, ale pozor, týpek, který udělal Chernobyl a Last of Us.
0: No, jo, takhle jakoby režisér nebo...
1: Showrunner. Craig Mazin se jmenuje. Aha. Je to autor The Last of Us a Chernobylu, takže tam jako bych řekl, že kvalita by měla být, že jo?
0: A zatím je to jediný z titulů, který mě by tak trošku jako zajímal.
1: Tak, potom je tam, jestli jsi někdy slyšel o seriálu The Boys.
0: Ano, dokonce jsem viděl.
1: Tak ten dostane jako prequel, který se bude jmenovat Wout Rising, a bude to tedy s jako chlapcem, vojáčkem, a bude to taky jako předobraz jedné z těch postav. Já se přiznám, že neznám, jo, takže neumím říct, která postava to je. Soldier Boy, no.
0: Mm.
1: A v roce 2027 už by to mělo přijít dokonce. Warhammer 40 000, to je další. Rád, další, ano, herní adaptace, a stojí za ní Henry Cavill.
0: Ale.
1: Který přímo pro Amazon jako buduje dvě série už rovnou.
0: Vidíš to, jakou Netflix udělali chybu, že ho do toho Zaklínače nedali, že se ho zbavili, skončilo to divně a chlápek si teďko dělá truc podniky. No.
1: Squid Game nedostane svoji novou verzi, třeba americkou, ale rovnou dostane jako opravdickou verzi s celebritami. Takže jako reality show se z toho stane.
0: Jo. To začíná na 300 kouscích, že jo?
1: No to nevím, jestli jich bude 300, v Americe asi by se hnali 300 celebrit, no tak uvidíme. Assassin's Creed.
0: No počkej, tam už vznikl jeden film.
1: Ano.
0: A to myslím, že s Fassbenderem.
1: A teďka se v Římě pro Netflix točí už ta jako seriál.
0: Tíhle ty tvůrci mají trošku výhodu, že Assassin's Creed je poměrně oblíbená a úspěšná herní série.
1: Takhle, můžu to samozřejmě podělat, že jo? A nebo to může být jako Last of Us, který jako, anebo jako Zaklínač od třetí řady.
0: Já jsem se na toho Fassbendera hrozně těšil, jo, a ten film jako fakt nedoporučuju.
1: Ve službách FBI, to je seriál, který končil 2014 a vypadá to, že se vrátí. Po 6 řad měl, v roce 2014 zakončil se 6. řadu a teď je ve vývoji nový, říkajte jenom revival, tedy jako vlastně oživení, ale měli by tam být Matt Bomer a Tim Dekaj, což je, jestli se nepletu, právě původní sestava, takže je to, je to jako oživení spíš, nebo jako nová řada. Tom Prider, Sophie Turner se vrací jako Lara Croft, Prime Video to bude dávat, nová série, Minecraft, to bude animovaná série pro Netflix, Firefly, to je seriál, který byl úspěšný a vrací se, opět se oživuje v původní sestavě. Asi teda jako v větší části původní sestavě. Hraje tam ten, jak hraje takovýho toho Castle na zabití.
0: Jo, tak to já nevím.
1: Takový ten fešák. Zoufalé manželky, ty dostanou taky. Tady píšu zase revival, to znamená, že by měli ožít v nějaké jako já nechci říct úplně původní sestavě, protože některá z nich tam třeba už nebude chtít být, ale každopádně Hulu to prostě připravuje. No a poslední, Fox si objednal nových 12 epizod Pobřežní hlídky, ale pozor, bude to reboot, to znamená zase úplně nový postavy a nový verze. Takže Hasselhoff prostě už se nevrátí, ani Erika Eleniak, ani Pamela Anderson, možná v nějakém cameu.
0: Ale já jsem zatím klidný. Express
2: Drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody hlásí Děčín, konkrétně v ulici Podmokelská. D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu, silnice 611 u obce Obědovice v okrese Hradec Králové. V Plzni v ulici Břeňkova se potkali dva osobáky, takže se malinko zdržíte. Další nehody pak ve Velkých Bílovicích v okrese Břeclav, konkrétně v ulici Svárov, nebo na silnici v obci Chrást v okrese Plzeň město. Jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
1: Express FM.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Hudba na prvním místě.

0: společně s ním Anabel a WIC a jejich Black Hole, no a takovou černou díru, tu si můžete nainstalovat do své paměti, pokud to přeženete v nějakém restauračním zařízení. Ale my vás zveme do restaurací, kde se popíjí samozřejmě příjemně.
1: Ano, a ne, kde a na gladiátory chlastu rozhodně nenarazíte.
0: A s mírou a většinou spíš koukáte na to, jak to tam vypadá, protože to jsou hospody legendární.
1: Ano, a my je navštěvujeme virtuálně a on air po celé republice. No a dneska se zastavíme v Písku.
0: Hmm.
1: Když se řekne Písek, tak se většině z nás vybaví Kamenný most nebo Otava, řekněme, jo?
0: No.
1: Ale v Palackého sadech v Písku stojí podnik, jehož historie sahá až do roku 1844. Tehdy tu byla poprvé otevřena restaurace, původně známá jako Ujasana. Objekt v té době vlastnil Petr Reiner, po němž restaurace později získala dnešní jméno. Ta restaurace se dnes jmenuje U Reinerů. A U Reinerů nebyla jen hospoda na pivo, velmi rychle se z ní stalo jedno z významných kulturních a společenských center Písku. Vedle měšťanské besedy patřila mezi místa, kde se scházeli místní vlastenci, učitelé, profesoři i významní představitelé města. Mezi pravidelné hosty patřil například tehdejší písecký starosta Tomáš Šobr. No a velký kus příběhu restaurace je spojen také s básníkem Adolfem Hejdukem. Ten v domě bydlel více než 20 let a v roce 1877 se oženil s Emílií Reinerovou, dcerou místního restaurace. Byla mimochodem o 25 let mladší. Později si Hejduk nechal v nedaleké Tyršově ulici postavit vlastní dům, v němž je dnes možné navštívit jeho dochovaný secesní byt. No a právě přes Hejduka se k Reinerům, u Reinerů váže opravdu působivá sestava kulturních osobností. Do restaurace chodívali Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Julius Zéer nebo malíř Vincent Beneš. V některých přehledech se mezi návštěvníky uvádí také písecký rodák Fráňa Šrámek.
0: To jsem zrovna chtěl říct, jestli tam chodil i Fráňa, protože ten pak viděl ten stříbrný splav, když podle mě šel od Reinerů.
1: No, takže jestli dnes říkáme literární kavárna, v Písku mělo něco podobného už v 19. století, jen se tam pravděpodobně místo flat whiteu pilo hlavně pivo. A podnik si společenskou roli udržoval i později, ve druhé polovině 20. století se tu scházela známá parta místních píseckých postaviček kolem Slávy Vlasatého. A seznam slavných návštěvníků pokračuje až do moderní doby. Restaurace sama uvádí, že jejími hosty byli mimo jiné prezidenti Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman a nezávislé regionální zdroje potvrzují minimálně návštěvy Havla a Zemana. No a zajímavý je prostředí. Restaurace stojí přímo v Palackého sadech. Takže její venkovní zahrádka funguje trochu jako klasická městská výletní restaurace. V současnosti má podnik podle vlastních údajů kapacitu kolem 200 míst, další salonek pro 60 a zahrádku přibližně pro 80 hostů.
0: Hmm.
1: Co se týká zaměření, tak stále je hlavním směrem tradiční česká a staročeská kuchyně, zvěřinový a zavíječkový hody a samozřejmě plzeňský pivo. No a to pivo je tu docela důležité, protože u Reinerů se před lety výrazně dařilo také v hlasování Personal Urquell Pub Guide. Restaurace obsadila v celorepublikovém hlasování oblíbené české hospody druhé místo, což je
0: no to je slušný, jo.
1: No. Takže já jsem tam byl, je to moc hezký místo, určitě navštivte. No a my samozřejmě v našem putování budeme pokračovat.
0: Zítra bychom měli vyrazit někam na Moravu, ať to vyvážíme.
1: My se snažíme, na Moravu jezdíme pravidelně a rádi i pojedeme znovu do Slezska, no, ale těch hospod máme mraky a jestli vy máte nějaký tipy, pište nám na e-mail drive@expressfm.cz.
2: Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zájem o zvláštní dlouhodobý pobyt letos projevilo téměř 57 tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří v Česku žijí díky takzvané dočasné ochraně. Podmínky splnilo necelých 40% z nich, tedy přibližně 22 tisíc lidí. Členské státy Evropské unie ve čtvrtek finálně schválily zpřísnění migrační politiky EU, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Tři hodně důležité starty má česká plochodrážní jednička Jan Kvěch teprve před sebou a pro každý z nich jedinečnou motivaci. Ať už půjde o páteční finálové klání seriálu Mistrovství Evropy v Pardubicích, kde se ukáže také při nedělní zlaté přilbě, ale v roli obhájce prvenství se objeví i na pondělním Tomíčkově memoriálu v Praze. V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru kolem 6, na horách kolem 7. Posloucháte Express FM, kde do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tady u Beatrice Laus je všechno úplně v pořádku. Krásná, mladá, talentovaná.
1: Já jí mám hrozně rád. Mě evokuje její tvorbu mých oblíbených Lush. V jejich čele stála neméně krásná Miki Bereniová, anglická shoegazová parta, a mám taková pohodička do městky se vleje.
0: Ona tentokrát se inspirovala spíš grungem, ale jako samozřejmě tyhle ty kapely, nevím, jestli přímo Lush, a shoegazový a grungeový a rockový, hodně jako uvádí jako svoje inspirace.
1: Tak ona se v 90. narodila, tak možná, že to poslouchala máma, když byla v bříšku, že jo?
0: Myslím, že se narodila, no ještě možná to stihla v 90. Tak její 26, to znamená,
1: horko těžko.
0: Spíš už ne, možná. No, každopádně, tak rodiče hodně ovlivňují a my vás teďka taky budeme chtít ovlivnit, abyste se podívali na něco, a vzhledem k tomu, že já vždycky koukám po večerech jenom na Víčka zevnitř, tak na to tady máme specialistu na streamovací služby Petra.
1: Já musím říct, že poslední dobou projíždím platformy napříč nabídkou, co máme doma, a musím říct, že absolutně jasně tomu všemu velí a kralují seriály. Pokud chceš něco v pohodě koukatelného, tak to jsou seriály.
0: A tak je to logický. Potřebuješ, aby se to ty lidi zaplatili a vydrželi, takže minimálně to musí mít 8 dílů, a teď třeba Netflix to dělá tak, že to ještě rozpůlí, že? Aby jsi jako za měsíc ještě furt platil, že?
1: Ano, ale já jsem trpělivý a já si vždycky počkám, až je ta série kompletní, abych jí mohl takzvaně dát v jednom zátahu.
0: Neboli binge-nout.
1: Ano. A dnes tu mám pro vás, my klasicky vám nabízíme ty provařené platformy, tak dneska dáme i jednu neprovařenou, o které jsme tu ještě nemluvili, a to je Sky Showtime, kde se objevil seriál, respektive už je tam druhá série seriálu, který se jmenuje Země gangů. A což je velmi hustá záležitost z dílny Guy Ritchieho, kterýho my máme rádi, a nedávno jsme tu mluvili o Gentlemanech.
0: Taky samozřejmě výborně hodnocená a výborně obsazená záležitost.
1: Ano, protože v hlavních rolích hraje Tom Hardy, Helen Mirren nebo Pierce Brosnan. Mm-hmm. A vypráví o tom, jak Harriganovi a Stevensovi, dva znepřátelené londýnské zločinecké klany, se střetávají v mocenském boji na život a na smrt. No a samozřejmě budou padat hlavy. To je jasný, víc vám asi neprozradím. Já si myslím, že to stojí za zlínutí, to hodnocení je opravdu jako velmi dobré.
0: Chvíli to vypadalo, že padne hlava i Toma Hardyho, on se tak nějak rozhádal s tou produkcí to se netýká té druhé řady, ale teďka už natáčí třetí, a chvilku to vypadalo s ním jako že možná ho zabijou v tom ději, a nakonec tam zůstal, ale jestli dotočí tu třetí sérii, to se zatím neví.
1: Já jim přeju, aby to tak dopadlo, a hlavně jsem rád, že Guy Ritchie je zpátky a už má několik...
0: Plný síle to vypadá.
1: Jako fakt jako fréry ve formě. Jinak paradoxně nejvíc novinek, které nabízejí platformy, vlastně novinkami vůbec nejsou, jo? Tam se vrací staré filmy, kterými jsme už si mohli vidět.
0: Nedávno viděl novinka v naší nabídce. Šestý smysl. Bruce Willis ještě s vlasama, že?
1: No já teďko,
0: prostě hrůza.
1: Já jsem teďko tam viděl, že jedna z platform nabízí Výstřel s Travoltou. Říkám, moment. No to je film asi ze 70. let.
0: Jo.
1: No ale ještě se zastavíme u Apple TV, kde teďko já osobně věnuju pozornost dvou seriálům. Čtvrtý řadě, teda Lasa. Musím říct, že u tohle seriálu je mi fakt dobře. Je to tak příjemný. A vždycky si říkám, škoda, že nejde takový na fantastických záležitostí více. A baštím jim to ze všim všudy, i s těma jako takovýma těma kliše, dojímacíma a tak. Fakt mě to baví. No a druhá věc, která mě čeká, tam čekám, ale až to bude komplet, a to je to šestá řada Mimo systém. Na to se těším.
0: Neboli Slow Horses.
1: Přesně tak.
0: Tak děkujeme za tvé tipy, a já mám tady nějaké tipy hudební. Tin Liquor, Hellslot, anebo Athena Chlebová s muzikantem Králíčkem.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

Tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měnějí, to tak bejvá. Cítím to

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
8: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku.

0: 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Já jsem včera poslouchal večer rádio a víš, co ti řeknu? Já bych si ten rozhovor, co jsi dělal s tím šéf-komentátorem toho hokeje, dal one more time.
1: Já ti musím taky něco říct, já jsem teď úplně červený.
0: To je hezký. No, byl to rozhovor zajímavý na zajímavé téma.
2: Byl, pro mě to byla dobrá zkušenost, protože já jsem nikdy si nedokázal představit, jak funguje život takového sportovního, respektive hokejového komentátora. A díky té šance, kterou jsme dal, jako v tom mám docela jasno a můžu říct, že si nedokážu představit, že bych komentoval jakýkoliv hokejový zápas.
0: No, já jsem dokonce dostal teďka nedávno nabídku od konkurenční televize, takže nebudu jmenovat, jestli bych se jako nezakomentoval. Jo. Hmm. A jsem říkal, hele, jako hokej určitě ne. Protože to je tak rychlý. Já bych vůbec nevěděl, co mám říkat v tu chvíli. Já bych víc mlčel. Ono teda se říká, že komentátor nemá mluvit pořád, jo? Že máš nechávat ty emoce taky promlouvat. Jo? Zvlášť NHL to má výborně nazvučený. Tam slyšíš ty nárazy do mantinou, ten puk, ty diváky, jo? Ty, oni to mají o hodně líp nazvučený, než třeba jako český přenosy. Jo?
2: Mimochodem.
0: Ale já bych ty emoce tam dával furt, já bych vždycky jenom řekl, jo, to byl gól a dal ho, jo, počkejte, nevidím, kdo ho dal. Počkejte, až se to ukáže na titulku.
2: Ono o tom Roman Jedlička v tom rozhovoru taky mluví. Ale hlavně, co mě překvapilo, to můžu prozradit, on říkal, že zápasy americké NHL ty komentátoři, kteří komentují zápasy NHL, no, jsou velmi popisní, že oproti našim. A to proto, že celý ten zvukový záznam jde rovnou do rozhlasu. Oni vlastně z té televize to přináší do rozhlasu.
0: To mají takhle.
2: Takhle.
0: To je zajímavý.
2: A on na rozdíl, protože u nás to je malinko jinak, no, on říká, já tolik popisnej nejsem.
0: No, protože ty vidíš, co se na tom ledě děje, když na to koukáš, jasně, na Nova Sport. Že?
2: Navíc Roman Jedlička to dělá 21 let, takže jakoby už asi nějaký zkušenosti má.
0: Je otrkanej takzvaně.
2: No jasně, no, ale tak jako ještě furt nezažil všechno, že jo?
0: No má ještě nějaký komentátorský sen a ty se taky na to zeptal.
3: Komentovat finále Stanley Cupu přímo z místa z arény, kde se hraje, protože my komentujeme neustále z takové kabinky, která má 3x2 metry, něco podobného, jako je tady u vás, ale jsou 2, 3, 4 hodiny ráno, tak to není úplně OK, takže já bych chtěl komentovat v 7 hodin večer ze stadionu v Americe.
4: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor na nehody v ulici Plzeňská, v obci Králův dvůr v okrese Beroun, tam se po nehodě dvou osobáků tvoří kolona. Dále na nehody narazíte na silnici 333 u obce Stéblová v okrese Pardubice, na silnici 409 u obce Turovec v okrese Tábor, v Praze v ulici Uviných sklepů, v Opavě v ulici Těšínská, v Děčíně v ulici Podmokelská nebo v ulici Břeňkova v obci Plzeň. Michal s Petrem vám za odpolední drive přeju šťastnou cestu.
3: Press FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama?
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Ahoj, jak se máš, něco?
1: Kámo, drogy už nefungujou. Na rozdíl od hudby, kterou hraje Express FM.
0: No ta funguje skvěle a za chvilku na vás zafungují hned dvě irské kapely za sebou.
1: Irové,
0: to je náhoda. Florence Road a Inhaler vás pobaví a určitě vás nakopnou líp než nějaký kokeš.
1: Mikeš.
2: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
3: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
2: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
4: Babuhači.
5: Babuhači.
3: Na Express FM.
6: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
15: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Express FM.

0: Víš, jak se tu občas bavíme o podobnosti skladeb?
1: Ano,
0: jak
1: ano, ty ano.
0: Tak víš, co mi tohle evokuje, respektive víš,
1: no,
0: co
1: to
0: mi
1: jsou
0: evokuje?
1: Ty Susie and the Banshees, který jsme tady jednou řešili už.
0: Ano, a víš, co ještě? Mbap.
1: No, to jsi taky říkal tenkrát, jo? No. To je ono.
0: To je ono?
1: To tak tenkrát nám
0: tak
1: někdo napsal.
0: To byla ta skladba.
1: Nějaký bystrý posluchač nám napsal, že to je fakt Susie and the Banshees a je to hodně podobný, ale Mbap tam je taky trošku.
0: Že, a ještě tam bylo něco, to už jsem zapomněl.
1: Něco, no, já
0: ale aspoň vidíš, že se v názorech jako nemění.
1: No jasně, no. My se tady často bavíme o tom, co lidi dokážou. Jo? A já teďka řeknu, co nedokážeš. Neucítíš svůj jazyk, dokud se něčeho nedotkne.
2: Jo.
1: No, já, jo, když máš jako, ve vzduchu prázdno, tak o něm nevíš. Jako.
0: No jasně.
1: Jo, to je zajímavý. To mě nikdy nedošlo, protože samozřejmě on často naráží na zuby, že jo, nebo samozřejmě se na něj dáváš jídlo, další věci. Ale vlastně, kdyby ti ho vytrhli, tak když ti to přestane bolet, tak nevíš, že ho nemáš vlastně.
0: No akorát bys nemluvil, no.
1: No, asi už bychom tady nemohli pracovat. Nemůžeš rozkousat svoje zuby. Tvůj mozek ti to zakáže.
0: Tak mozek ti zakazuje spoustu věcí, no. Třeba vidět tvůj nos, že jo?
1: To je pravda. Nikdy neuslyšíš svůj hlas tak jako ostatní. To se ví, že?
2: Nemůžu slyšet svůj hlas.
1: Nemůžeš? Já už jsem si zvyk.
2: Já moc ne. No.
1: Nikdy se neuvidíš mrknout v zrcadle.
0: Je jedním bokem, že bys mrknul.
1: No, tak to není jako přirozený, že?
2: No.
1: To se jako samozřejmě můžeš vidět, ale jako... Klasicky, když jako budeš tam před zrcadlem a mrkneš, tak to nikdy neuvidíš.
2: Jo.
1: Nikdy neumíš popsat svůj vlastní přirozený zápach nebo svoji vůni, svého těla.
2: V mém případě vůni, no.
1: No tak samozřejmě, proto jsem to opravil. Nikdy si nemůžeš pamatovat přesnou chvilku, kdy jsi usnul.
2: No jasně.
1: Ale dneska ti to ukážou hodinky teda, jo?
0: To je fakt vlastně. No.
1: A poslední, tvoje vědomí nebo tvůj mozek se nikdy nemůže soustředit na dvě věci stejně pozorně.
0: Že věnuješ stejnou pozornost na jednou dvou věcem.
1: To se nemůže stát.
0: Mně rozhodně ne. Nedělá problémy ta jedna.
1: Takhle, jediný důkaz, že muž se může věnovat a soustředit na dvě věci na jednou, jsou ženská ňadra.
0: Ano. A ještě u toho koukáš na fotbal.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Laboratoř odhalila téměř trojnásobek povoleného množství olova ve vzorku odebraném v Postřižíně. Ostatní úterní kontroly přitom dopadly dobře, omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli proto zůstává v platnosti. Izraelci tajně požádali Spojené arabské emiráty, aby od Turecka nekupovali ruské protiraketové systémy S-400. Maří tak turecký návrat do amerického programu F-35, který Američané podmiňují prodejem ruských systémů. Biatlonový šampionát se proměnil v horor. Mimořádně nepříjemný incident musí dokonce řešit kriminálka. Během domácího mistrovství juniorů v ruské Ufě se otrávilo hned 8 závodníků. Podle agentury TAS zahájili úřady v republice Baškortostán vyšetřování celého případu. Příslušné orgány se zaměří na podezření z ohrožení na zdraví a porušení hygienických pravidel v ubytovacím zařízení pro biatlonisty. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Po 18. hodině vás na Express FM zdraví a příjemný poslech finálové hodiny Express Drive přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak tohle to je Barry Can't Swim a jeho Dance, Dance, Dance, příjemná francouzským housem inspirovaná záležitost, která nám dozněla chvilku po 18. hodině. No a to je takový ten čas, kdy my každý čtvrtek dáváme nějaké tipy z e-vysílání, tady z platformy České televize, kde můžete sledovat zajímavý obsah celá zdarma.
1: No a protože mi to přijde, že v poslední době je to hodně o seriále. Konec konců ty si už dneska jmenoval, co se chystá všechno za seriály. Tak já jsem dnes z e-vysílání vybral dva filmové kousky.
0: Ano.
1: Jeden je starší, jeden novější. Ten první je francouzský film, který se jmenuje Lovec hlav.
0: A,
1: v hlavních rolích se představí Jean-Paul Belmondo a Bruno Kramer. Je to film z roku 1976. No a Lovec hlav, jak už název napovídá, je nájemný žoldák, který za peníze likviduje zločince, než na něj policie, na něž policie nestačí. No a po tom úkolu, když ho splní, tak vždycky oznámí vymalováno, uklizeno. A dalo by se říci, že s policií má takovou smlouvu, že ho tolerují a tak dále. No ale v tomto příběhu stojí lovec hlav před mimořádně těžkým úkolem, protože musí vypátrat a zlikvidovat nepolapitelného zločince Francie, zvaného Jestřáb, který při svých loupežích vraždí svědky a následně i ty, jež při svých zločinech využívá. Myslím si, že je to fajnovej bijáček, stojí za to lovec hlav. Je zase jedna z rolí, kde Jean-Paul Belmondo není za komika, ale spíš za vážňáka. No a ten druhý film, my jsme se o něm dneska bavili, ty jsi mi vlastně na něj přived, protože já pod tím názvem jsem si nic jako nepředstavoval, ale když jsem si to potom rozkliknul, tak mi došlo, že film Za borovicovým hájem z roku 2012 je taky vcelku slušná podívaná. V hlavních rolích se v něm představí vězní herci jako Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper. No a ve zkratce je to o motocyklovém závodníkovi Lukeovi, který počase zavítá do města, kde potkává svou někdejší lásku a zjišťuje, že je otcem jejího dítěte, rozhodne se ve městě zůstat, zajistit rodinu, ale nedaří se mu se nad práci. No a na to, že je talentovaný motorkář, tak samozřejmě sklouzne klupičství. No a pak už nebudu dál prozrazovat. Za borovicovým hájem koukal jsem na ČSFD pěkných 73%.
0: Mám k tomu drp, protože to je přesně ten film, kde se Ryan Gosling a Eva Mendes dali dohromady.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.
0: Tak, to byly tipy na to, co můžete sledovat na e-vysílání a kdybyste chtěli vyrazit do kina, tak už za chvíli vás čeká filmek s Veroniky Kolouškové, do té doby budeme hrát Beka, nebo třeba XX a nebo Swedish House Mafia s Likely. Tak poslouchejte i nadále Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Music. First. Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden obsadí kina téměř k nepoznání proteticky postaršený Tom Cruise ve filmu Alejandra Iñárritu Digger. V komedii katastrofických rozměrů si vychutnává roli ropného magnáta s pivním pupkem a pleší, nejmocnějšího a nejbohatšího muže světa, který způsobil ekologickou pohromu. Nyní musí celý svět přesvědčit, že právě on je jeho jediným možným spasitelem. V dalších rolích se objeví John Goodman nebo Sandra Hill. Fanoušci skupiny Linkin Park se už tuto středu dočkají v kinech dokumentu o jejich životě po životě. Po 7letém mlčení, které následovalo po zdrcující ztrátě zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbylí členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely, ale zažehnou novou kreativní energii, která je zavede na cestu uměleckého znovuzrození. Film Unshatter sleduje kapelu od prvních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání comebackového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo. Propojuje vzácné archivní záběry, záznamy z koncertů a rozhovory s členy kapely i jejich fanoušky. Zachycuje tak upřímný příběh o tom, co znamená začít znovu.
2: I can't believe we're here.
3: So much of our lives had gone into Linkin Park. I just felt it was over. God save us every day. Life doesn't always give you second chances.
4: We're getting a performance?
5: It's good to see you again.
0: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody narazíte na D11, konkrétně na 54. kilometru ve směru na Jaroměř. Dále pak na silnici 366 u obce Jevíčko v okrese Svitavy, na silnici 8 u obce Dubí v okrese Teplice, ve Praze v ulici Veletržní nebo v Kojetíně v okrese Přerov v ulici Přerovská. Přejeme vám šťastnou cestu, hlásí se vám Michal s Petrem za odpolední drive.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
1: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
2: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Tak to byla Maggie Rogers a její single That's Where I Am. No a my víme, kde jsme, a taky víme, kde je 7:00 večerní, odpolední možná ještě můžeme říkat, ta je přímo za rohem.
1: Přesně tak, my máme ve studiu hned několik hodin a ty ukazují jasně, že do konce dnešního Express Drive zbývá už jen pár minut a ty samozřejmě ještě stihnem strávit v nějaký hudební společnosti. Ale zítra
0: nás čeká další Express Drive v tradičním čase 16 až 19. Kulturní tipy, pozvánky, nová hudba a
1: myslíš,
0: pár zajímavostí k tomu.
1: Nová?
0: Já myslím, že něco určitě bude. Hele, už toho vyšlo relativně dost už během týdne, takže to pozbíráme, i kdyby zítra nevyšlo nic dalšího zajímavého.
1: Tak jo, takže máte se na co těšit, užijte si čtvrtek, pro nás malý pátek a zítra v 16 hodin.
0: Miky, kde seš?
1: Pojď, Miky.
0: Jo, tak prosím vás, ještě my se sice loučíme, ale nepřijdete o další vysílání. Těší se na vás příští 2 hodinách. Miky. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Od dneška v Česku znovu platí regulace cen pohonných hmot. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální ceny benzínu a nafty. Pro dnešek je cenový strop u nafty 48 korun a 72 haléřů a u benzínu 46 korun a 14 haléřů za litr. Baťa příští rok ukončí výrobu Bolt ve své poslední továrně ve střední Evropě. Závod v Dolním Němčí podle společnosti není rentabilní a jeho uzavření se dotkne 92 zaměstnanců. V Česku ale značka dál zůstane prostřednictvím svých prodejen. V Brně finišuje stavba nové multifunkční T-arény. Hala bude sloužit především hokeji, ale také koncertům a dalším kulturním nebo sportovním akcím. O víkendu se jí útroby poprvé otevřely veřejnosti a o prohlídky byl velký zájem. Zítra bude zpočátku převážně zataženo s oblačným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost

0: i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 21 stupni, na horách kolem 12 stupňů. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

19.06, od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki. Je 1.10, svátek má Igor, takže pokud nás poslouchá nějaký Igor, tak všechno nejlepší. Ale datum 1.10. je také Mezinárodní den hudby. V dnešním vysílání se proto podíváme klasicky na hudbu, tak jak to děláme vždy, ale podíváme se i na to, kolik hudby průměrně naposlouchá člověk za svůj život, anebo jaký zpěvák nedávno udělal malý koncert na chodníku před hotelem. Teď vám pustím kapelu Travis a jejich song Sing.

DJ, producent, rodák z Londýna Wilkinson a zpěvačka Detour City, která je také rodačka z Londýna odkud jinud. A za chvilku vám pustím třeba Robbieho Williamse, Troye Sivana a nebo Adélu. Myslím, že se máte na co těšit, posloucháte Express FM, zdraví vás Miki. Express FM.

0: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
1: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci desertů. Více na hotelsavorsky.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

DJ Turn It Up a song Dimension. Napadlo vás někdy, že Robbie Williams dokáže udělat koncert i z chodníku před hotelem? Přesně to se mu povedlo teď v Buenos Aires. Před jeho hotelem se sešla skupinka fanoušků, která čekala, jestli Robbie aspoň na chvíli vyjde ven na fotku, chvíli se s něma pobaví a zase zaleze zpátky do hotelu. Jenomže on změnil trošku strategii, řekl si, ale mám volný večer, tak si sebou vezmu i kytaru a rovnou tam odehraju takový malý improvizovaný akustický koncert. Zazněly nakonec 4 songy, mezi nimi i třeba velmi známý song Feel. V Argentině je mimochodem poprvé po zhruba 20 letech a v Buenos Aires ho čekají 3 koncerty. A jestli si říkáte, že byste Robbieho Williamse

taky rádi někde viděli, tak kvůli tomu rozhodně nemusíte letět až do Argentíny. Myslím, že je to z Čech trošku z ruky. Před pár dny totiž přišla zpráva, že Robbie Williams bude prvním headlinerem následujícího ročníku Colors of Ostrava. V Dolních Vítkovicích vystoupí 21. července a bude to vůbec poprvé, co Robbie zahraje jako headliner na českém festivalu. Já mám Robbieho rád, takže jsem zvědavý, jestli si Ostravu získá stejně tak, jako teď si získal fanoušky v Argentíně. Teď už ale jeho song Feel na Express FM.

She always knew she had something special in.

Na Express FM nám právě dohrává Troy Sivan a jeho song She is the best. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik za svůj život vlastně strávíte času posloucháním hudby? Si myslím, že na odpověď na tuto otázku je ideální den dnes, protože dnes je 1. října a slaví se Mezinárodní den hudby. Podle globálního průzkumu lidé stráví poslechem hudby v průměru zhruba 20,7 hodin týdně. To jsou skoro 3 hodiny denně a je to vlastně takový půl úvazek v práci. A když si s ním trochu pohrajeme, pokud byste tímhle tempem poslouchali hudbu třeba od 15 do 80 let, vychází to zhruba dohromady na více než 70 tisíc hodin hudby. Kolik to ale vlastně je? Úplně jako nepředstavitelné číslo pro mě 70 tisíc hodin hudby. V přepočtu to je skoro 8 let nepřetržitého poslechu. Samozřejmě si myslím, že všichni víme, že to neznamená, že 8 let jenom sedíme se sluchátky a koukáme do zdi. Hudba nám běží právě u všeho možného. Cestou do práce, při sportu, při vaření, v autě, nebo na koncertě, nebo třeba jako kulisa při práci. A všechny tyhle malé chvíle se za celý život nasčítají na skoro neuvěřitelných 8 let. Takže jestli chcete dneska Mezinárodní den hudby nějak oslavit, tak je to vlastně jednoduchý. Poslechněte si dneska svou oblíbenou skladbu a já vám teď pustím na Express FM svoji oblíbenou skladbu a tou je Ain't in LA od Adély.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Music. First. Express FM.

Leon Bridges, If It Feels Good, Then It Must Be. Co myslíte, dočkáme se po více než 15 letech úplně nové hudby od Oasis? Ještě nedávno by samozřejmě odpověď byla rozhodně ne, jenže teď tuhle možnost znovu otevřel Liam Gallagher. Oasis po dlouhých letech se dali opět znovu dohromady a jejich návrat zatím stojí hlavně na koncertech a starých hitech, což není úplná novinka, jenže Liam teď naznačil, že pokud bude kapela pokračovat i dál, nová hudba by podle něj dávala smysl a dokonce řekl, že si další turné bez nového materiálu moc neumí představit. Já se taky teda nedovedu představit, že by furt hráli ty stejné hity, já si myslím, že by to časem asi ty fanoušky omrzelo. Zajímavé na tom je, že jeho bratr Noel byl ještě nedávno mnohem opatrnější. Ten měl představu, že by Oasis před turném, před dalším turném chystali novou desku, tak spíš rozporoval tuhle představu. Takže zatím rozhodně nemáme potvrzenou novou desku, máme hlavně další klasickou situaci, kdy Liam něco řekne a teď se čeká, co na to Noel. Mě by zajímalo, jestli se bráchové na tom nakonec dohodnou, nedohodnou. Reunion už Oasis zvládli, teď zbývá ta možná ještě těžší část, právě dostat Liama a Noela do jednoho studia a přesvědčit je, aby spolu vydrželi dost dlouho na to, aby nahráli celou desku. Tak párkrát už to zvládli, jak by to měli zvládnout i teď. Posloucháte Express FM a teď si dáme Oasis a jejich song Don't Look Back in Anger.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní lesy České republiky letos výrazně zvýšily zisk. Za první polovinu roku dosáhl téměř 4 miliard korun, což je meziročně o 23% více. Dařilo se jim přitom i přes nižší těžbu dřeva. Češi letos častěji cestují vlakem. Za první polovinu roku železniční dopravu využilo více lidí než ve stejném období loni. Největší nárůst zaznamenaly dálkové a mezinárodní spoje. Letošní Velkou Pardubickou poběží pouze 10 koní. Ze startovní listiny vypadl kvůli zranění vítěz květnové kvalifikace Zarate. Slavný dostih se letos uskuteční v neděli 11. října. Zítra bude zpočátku převážně zataženo s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 21 stupni, na horách kolem 12 stupňů. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

20.07 od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki a dávám takovou otázku. Kolikrát byste byli ochotní přijít do práce úplně zadarmo? Jednou, dvakrát? Zodpovězte si v hlavě na tuto otázku, protože Fatboy Slim tvrdí, že to zvládl více než 100krát. To je neuvěřitelný, ne? A nejen tak někde. Řeč je o Glastonbury, jednom z nejslavnějších hudebních festivalů na světě. Fatboy Slim teď prozradil, že za všechny ty roky na festivalu vystupoval více než 100krát. Na hlavních pódiích, v menších stanech i na různých tajných setech. A podle jeho slov za žádný z nich nikdy nedostal zaplaceno, opravdu nikdy. A důvod je vlastně docela jednoduchý. Fatboy Slim si Glastonbury za ty roky natolik oblíbil, že za své vystoupení peníze jednoduše nechce. Festival bere jako místo, kam se rád vrací a kde hraje hlavně proto, že ho to baví, ne kvůli honoráři. Myslím, že pořadatelé festivalu jsou poměrně rádi. Takže já bych to asi shrnul tak, že jestli někdo z umělců může říct, že opravdu nehraje kvůli penězům, tak asi právě on. Fatboy Slim právě teď, právě tady, right here, right now, posloucháte Express FM, zdraví vás Miki.

0: Ti Rudimental Break My Heart 2022 posloucháte Express FM a za chvilku se můžete těšit například na Temper City, Jungle a nebo Radiohead. Od mikrofonu vás zdraví Miki.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

Pale Waves, Jealousy, posloucháte Express FM a teď trošku zaspomínáme. Stalo se vám někdy, že začal hrát jeden konkrétní song a během pár vteřin jste byli hlavou třeba o 10 let zpátky? Najednou si vybavíte konkrétního člověka, dovolenou, léto, první vztah třeba, nebo cestu do školy. A někdy vás to až překvapí, jak moc detailní to je. Není to náhoda, hudba má s naší pamětí opravdu hodně silné spojení. Když posloucháme hudbu, nepracuje totiž jenom část mozku, která zpracovává zvuk, aktivují se zároveň oblasti spojené s emocemi a autobiografickou pamětí, tedy se vzpomínkami na události z našeho vlastního života. A právě emoce jsou při ukládání vzpomínek hodně důležité. Zajímavé je i to, že obzvlášť silně si lidé nesou hudbu z období dospívání a rané dospělosti. Právě tehdy totiž zažíváme spoustu důležitých věcí poprvé a zároveň si vytváříme vlastní identitu. Takže jestli máte jeden song, u kterého se během prvních 5 vteřin okamžitě přenesete do konkrétního léta nebo ke konkrétnímu člověku, váš mozek přesně dělá to, co má a je naprosto v pořádku. No a my si teď dáme jeden song, který mám já osobně spojený s letošní cestou autem do Rakouska s kamarády. Teď Self Aware od Temper City na Express FM.

Fred Again, Marnie, Wish I Had You. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki. A my se pomalu blížíme ke konci, ale předtím, než se s vámi rozloučím, tak si ještě řekneme takový zajímavý fakt. Kolik byste dobrovolně zaplatili za nové album svojí oblíbené kapely, kdyby klidně mohla stát 0 korun? Ano, to album by mohlo stát klidně 0 korun. To je divný, ne? Jak může něco stát 0 korun? No, přesně před 19 lety tuhle možnost dostali fanoušci Radiohead. 1. října 2007 kapela oznámila své 7. album In Rainbows a místo klasického vydání přišla s něčím, co tehdy v hudebním průmyslu působilo skoro absurdně. Album jste si mohli objednat přímo přes web Radiohead a cenu za digitální verzi jste si určili sami. Mohli jste zaplatit běžnou cenu, pár korun nebo vůbec nic. U políčka s cenou bylo jednoduše napsáno It's up to you. Já to vůbec nechápu. Jako doteďka to vůbec nechápu, jak to je možný. Zájem byl tak velký, že jejich web po oznámení nápor fanoušků chvílemi nezvládal. A hlavně se rozjela obrovská debata o tom, jakou hodnotu vlastně hudba má, kdy si ji můžete stáhnout prakticky zadarmo. A možná je na tom nejzajímavější to, že se bavíme o roce 2007. Spotify tehdy ještě nebylo běžnou součástí našich telefonů, streamování nebylo standard a většina hudebního průmyslu pořád fungovala úplně jinak než dnes. Dovedete si to dneska vůbec představit, platit za digitální hudbu, když to je divný, si to pustím na YouTube, stáhnu si to na Spotify, a nebo na druhou stranu dovedete si představit, aby bylo na vás, že si něco chcete koupit, ale rozhodnete se sami, kolik to bude stát. Já si to teda vůbec nedovedu představit, ale upřímně si ho nedovedu představit ani v tom roce 2007. Teď už ale Radiohead a jejich song Creep na Express FM. Zdraví vás Miki.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Sia se rozhodla, že prodá švédské společnosti Pop House 50% podíl ve svém hudebním katalogu za přibližně 180 milionů dolarů. Katalog obsahuje její hity jako Chandelier, Titanium nebo Cheap Thrills a také písně, které napsala pro Rihannu nebo Beyoncé. Jedním z důvodů je nedávný rozvod. Její ex sice dostane pouhý milion dolarů, ale jinak Sia musí platit alimenty přes 800 tisíc korun měsíčně. Skupina R.E.M. oznámila reedici alba Reveal k 25. výročí, která obsahuje dosud nevydané 17-skladbové živé vystoupení z roku 2001. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu a doplní původní desku s albem The Black Sessions Revealed nahrávkou z vystoupení pro Radio France v Paříži 7. května. Album The Black Sessions Revealed vyjde tak poprvé samostatně na vinilu jako dvojité LPčko. Plánovaná aukce kolekce živých nahrávek Oasis tento víkend byla možná definitivně pozastavena. Sbírka 63 nahraných živých vystoupení a více než 100 hodin zkoušek Gallagher and Friends z 90. let bylo oceněno na 1,2 až 1,6 milionu liber. Oasis ale podali právní návrh na pozastavení prodeje. O recording se tehdy postaral zvukař Hugh Richards, kterého kapela zaměstnávala od vydání svého debutového alba v roce 1994 až do roku 2001. Jeho syn Owen pak nahrávky přinesl do aukce. Nakonec se dohodli na odložení do vyřešení právního sporu, buď přes soud, nebo dohodou. Express FM.

Remedy a song Barely Know na Express FM. No, můj čas se dnes v rádiu pomalu, ale jistě naplnil. Díky, že jste poslouchali, já se na vás budu těšit výjimečně v sobotu v 10 hodin a o víkendu. A o víkendu hlavně zařazujeme do našeho playlistu hudební tipy od posluchačů. Takže jsem zvědavý na to, co mi budete posílat. Díky, hezký zbytek večera, od mikrofonu se loučí Miki. Express FM.

0: Dneska je Sport Fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Becka, Roosevelt a Blood Red Shoes. Tohle ale byly britští Penelope Isles kolem sourozenců Lily a Jacka Walterových, kteří představují single Thinking Seed z třetího alba s názvem 3. No a tohle je britská zpěvačka Xenia Genovese alias Freak Slug z Manchesteru, která přináší skladbu One Trick Pony z alba Amulet. Na němž propojuje zasněné melodie se syrovými grungeovými kytarami. Já vám přeju příjemný poslech.

Britský producent Darren Cunningham alias Actress zařadil skladbu Weekending na své 10. solové album Radical Frame, kterým pokračuje v průzkumu experimentální elektroniky a nekonvenčních tanečních rytmů. Tohle je australská zpěvačka Azur Ryder, která přináší skladbu Pipe Dream of California ze svého debutového alba Even Flowers Can Bruise, které vydala v září po několika předchozích EP.

Američtí Babehoven kolem písničkářky May Bon a jejího spolupracovníka Ryana Alberta představují skladbu Jazz Has a Place z alba I See Them, I See Me, spoluprodukovaného Philem Weinrobem. No a tohle je britský producent Nathan Jenkins alias Bullion, který přináší skladbu Forget Performer z alba Nearly, které původně zamýšlel jako odklon od písniček, ale nakonec se k ním znovu vrátil.

Američtí French Film z texaského Austinu představují skladbu Lily z kolekce Yours and Five, která spojuje jejich první EP, dva singly a tři nové nahrávky.

Tohle je americké trio French Inhale z Chicaga, které přináší skladbu American Dream z debutu Practiced Lines, na kterém vystačí se syntezátory, basou, bicími a 80-kovou náladou.

Belgičtí Girls in Hawaii, kteří na začátku tisíciletí zaujali melodickým debutem From Here to There, představují novou skladbu Not Your Fault ze svého nového alba Eldorado. No a francouzský hudebník Anthony González alias M83 vydal nové album I Wrote You a Letter, které vydal na vlastní značce Outer Sons jako následovníka desky Fantasy, a tady je z ní skladba Feeling Time.

kanadský producent a vizuální umělec Paper Skies z Toronta, známý melodickou basovou elektronikou, představuje skladbu Point of View, zhostující se Maya ze svého alba Grayscale. No a německý zpěvák a producent Marius Lauber alias Roosevelt připomíná desetiletí svého debutu, který se jmenoval prostě Roosevelt, rozšířenou edicí, na níž najdeme i různé nové verze starších skladeb, jako tahle Night Moves Midnight Version.

Američtí The Goods z Oaklandu představují skladbu Drive-ins alba Goodbye Summertime, které Rob Good napsal a produkoval během rozpadu dlouholetého vztahu i začátku nové lásky. No a tohle britská zpěvačka Biba Doobie, narozená na Filipínách, která představuje novou skladbu Memories ze svého čtvrtého alba Pylon, na němž výrazněji čerpá z grunge a alternativního roku 90. let.

oblíbenec Američan Beck Hansen přináší skladbu Falling Through My Hands z nového alba Right Lonesome, na kterém se s producentem Nigelem Godrichem vrací k melancholické akustické poloze svých starších desek jako Sea Change. Tohle je ale britské duo Blood Red Shoes z Brightonu, tvořené kytaristkou Laurou Mary Carter a bubeníkem Stevenem Anselem, kteří se dělí také o zpěv. A tohle je skladba Screams z desky Stay Lonely.

Americká zpěvačka Empress Of s honduraskými kořeny přináší skladbu Hands On z alba Dreamhouse. No a tohle je americká písničkářka Lizzie McAlpine, která si do skladby Soldier of the Road ze čtvrtého alba Angel přizvala Robina Pecknolda z Fleet Foxes. Tady je.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byl Američan Matt Berninger, zpěvák The National, který předělal zhostující Rose and Cash skladbu Who Loves the Sun od Velvet Underground a zařadili na své nové EPčko Type It Up. No a tohle jsou američtí slow pulp, nikoli ti britští pulp, ale američtí slow pulp, původem z wisconsinského Madisonu, dnes usazení v Chicagu, a skladba Not for Nothing z jejich nové desky Melody.

Dnešní Blok Party přináší skladbu Love Bombs albia Anatomy of a Brief Romance, které produkoval Trevor Horn a na něm Škele Okereke zpracovává vlastní partnerské zkušenosti. Tohle je ale americký producent Andy Butler alias Hercules and Love Affair a skladba Night on the Town z nové desky Dancore.

0: od srdce. Belabel.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
1: Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Americké experimentální trio Son Lux, které získalo Oscarovou nominaci za hudbu k filmu Všechno všude najednou, představuje skladbu Summer's Gone z desky Out Into. No a tohle je americké elektronické duo Sylvan Esso a jejich skladba Right to Left z desky O, ležatá osmička. Yes, I was destroyed again, blown to bits, fucked into oblivion.

Americké duo Tuxedo se spojilo s funkovými veterány Zapp a zpěvačkou Gavin Turek, aby ve společném singlu Genius of Love oživilo stejnou jinou klasiku od Tom Tom Club. Možná tuhle písničku znáte, takže tohle byl cover. No a tohle jsou nizozemští Krák and Smák, představující skladbu Heat s hostujícím hlasem Butterbuff v úpravě producenta Stirmouth, která patří na remixovou kolekci jejich alba Velvet Seas.

Americká zpěvačka Miley Cyrus vydala nové album Bass Persuades, na němž je i tenhle podle mě velmi povedený single Let's Get Married. No a tohle je Australan Kevin Parker alias Tame Impala, který svěřil skladbu Loser z alba Deadbeat americkému elektronickému duo Fuckers, kterého doprovázel na turné a nyní přichází s vlastní remixovou verzí.

Britští Editor se zpěvákem Tomem Smithem představují single Seriously, další ukázku z připravovaného alba Surface Echo and Sound, jehož vydání kapela ohlásila na konec října. No a tohle jsou američtí Beach House, kteří předělali skladbu April Susan od Roberta Lestra Folsoma do zastěného popu při příležitosti 50. výročí jeho původního alba Music and Dreams.

To je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když se uslyšíme opět za týden ve čtvrtek v 9 večer. No a Fresh najdete na Facebooku a taky na Spotify. Tohle ale belgický hudebník Martin De Voldere alias Barhaus a single Simple Pleasures z jeho připravované nové desky The Donkey. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kušera. Express Fresh. Express Fresh. No Express FM.

0: každém daru, lásku tvou i mou. Bella Bell dárky od srdce. Bella Bell CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Overmono. After the rain.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Sia se rozhodla, že prodá švédské společnosti Pop House 50% podíl ve svém hudebním katalogu za přibližně 180 milionů dolarů. Katalog obsahuje její hity jako Chandelier, Titanium nebo Cheap Thrills a také písně, které napsala pro Rihannu nebo Beyoncé. Jedním z důvodů je nedávný rozvod. Její ex sice dostane pouhý milion dolarů, ale jinak Sia musí platit alimenty přes 800 tisíc korun měsíčně. Skupina R.E.M. oznámila reedici alba Reveal k 25. výročí, která obsahuje dosud nevydané 17-skladbové živé vystoupení z roku 2001. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu a doplní původní disku s albem The Black Sessions Revealed nahrávkou z vystoupení pro Radio France v Paříži 7. května. Album The Black Sessions Revealed vyjde tak poprvé samostatně na vinilu jako dvojité LPčko. Plánovaná aukce kolekce živých nahrávek Oasis tento víkend byla možná definitivně pozastavena. Sbírka 63 nahraných živých vystoupení a více než 100 hodin zkoušek Gallagher and Friends z 90. let bylo oceněno na 1,2 až 1,6 milionu liber. Oasis ale podali právní návrh na pozastavení prodeje. O recording se tehdy postaral zvukař Hugh Richards, kterého kapela zaměstnávala od vydání svého debutového alba v roce 1994 až do roku 2001. Jeho syn Owen pak nahrávky přinesl do aukce. Nakonec se dohodli na odložení do vyřešení právního sporu, buď přes soud, nebo dohodou.

0: sorry.
1: Express FM.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Sia se rozhodla, že prodá švédské společnosti Pop House 50% podíl ve svém hudebním katalogu za přibližně 180 milionů dolarů. Katalog obsahuje její hity jako Chandelier, Titanium nebo Cheap Thrills a také písně, které napsala pro Rihannu nebo Beyoncé. Jedním z důvodů je nedávný rozvod. Její ex sice dostane pouhý milion dolarů, ale jinak Sia musí platit alimenty přes 800 tisíc korun měsíčně. Skupina R.E.M. oznámila reedici alba Reveal k 25. výročí, která obsahuje dosud nevydané 17-skladbové živé vystoupení z roku 2001. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu a doplní původní desku s albem The Black Sessions Revealed nahrávkou z vystoupení pro Radio France v Paříži 7. května. Album The Black Sessions Revealed vyjde tak poprvé samostatně na vinilu jako dvojité LPčko. Plánovaná aukce kolekce živých nahrávek Oasis tento víkend byla možná definitivně pozastavena. Sbírka 63 nahraných živých vystoupení a více než 100 hodin zkoušek Gallagher's and Friends z 90. let bylo oceněno na 1,2 až 1,6 milionu liber. Oasis ale podali právní návrh na pozastavení prodeje. O recording se tehdy postaral zvukař Hugh Richards, kterého kapela zaměstnávala od vydání svého debutového alba v roce 1994 až do roku 2001. Jeho syn Owen pak nahrávky přinesl do aukce. Nakonec se dohodli na odložení do vyřešení právního sporu, buď přes soud, nebo do